Posloucháte noční vysílání Rádia Blaník a s vámi je Martin Ledinský. Je tu nový den, neděle 24. května a svátek má Jana. Tohle jméno má hebrejský původ, stejně jako jeho mužský protějšek Jan. Jméno pochází z hebrejského Jochanán, které se překládá jako Bůh je milostivý, Hospodin je milostivý nebo milostivý dar Boha. Základem jména jsou hebrejská slova Jahve s významem Bůh a Chanán překládané jako smilovat se či milost. Všem Janám přejeme z nočního Blaníku všechno nejlepší jak svátku. Tady posíláme další pohodové písničky, tak ať se vám Blaník hezky poslouchá.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Ráno bude většinou v neděli slunečné, postupně ale začne od severozápadu přibývat oblačnosti a odpoledne se objeví ojedinělé přehánky. Vyskytovat se budou hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se pak především v Čechách většinou znovu vyjasní. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů, ale teploty může ovlivnit saharský písek. Nejtepleji by mělo být v Polabí, na Plzeňsku a na jihu Moravy.
0: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.pragueboats.cz.
4: Už vím.
5: Tak vzhůru na palubu.
0: Nejen ve zvuku, ale i v obraze.
6: Přesně to je Blaník na našem webu a sociálních sítích.
0: Videa ze studia.
6: Fotky z našich akcí.
0: I zajímavé příběhy vašich oblíbených moderátorů.
6: A k tomu soutěže o lákavé ceny.
0: To všechno je Blaník na Facebooku a Instagramu.

Jste z Rádia Blaník a hezkou noc vám přeje Martin Ledinský. Je neděle 24. května a svátek má Jana. Přejeme všechno nejlepší. Když se podíváme do minulosti, tak dnes je to 92 let, co byl Tomáš Garrigue Masaryk počtvrté zvolen československým prezidentem. Stalo se tak v roce 1934. A kdo dnes oslaví narozeniny, tak například zpěvačka Leona Machálková, její čerstvých 59 let, nebo taky bývalý hokejista Viktor Ujčík, jemu 54, oslavencem je i fotbalista Vladimír Šmicr, tomu je 53 let, a když se podíváme do světa, tak narozeniny dnes oslaví také americký zpěvák a kytarista Bob Dylan, jemu čerstvých 85 let. Oslavencům přejeme z Blaníků všechno nejlepší a tady jsou další pohodové písničky, ať se vám noční Blaník hezky poslouchá.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Ráno bude většinou v neděli slunečné, postupně ale začne od severozápadu přibývat oblačnosti a odpoledne se objeví ojedinělé přehánky. Vyskytovat se budou hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se pak především v Čechách většinou znovu vyjasní. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů, ale teploty může ovlivnit saharský písek. Nejtepleji by mělo být v Polabí, na Plzeňsku a na jihu Moravy.
2: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
5: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

Posloucháte Rádio Blaník a pomalu se probouzíme do nedělního rána s datem 24. května. Svátek má Jana, tak milé dámy, všechno nejlepší. Dnes je Evropský den národních parků a také Mezinárodní den mléka. Tak pokud si už teď takhle časně zrá

0: Vaříte svou voňavou kávu, užijte si ji i s pořádnou porcí mléka, pokud tedy máte kávu s mlékem rádi. Teď už pro vás na Blaníku máme další pohodové písničky, tak hezký poslech a dobré ráno.
1: Hezky česky.
2: Rádio Blaník.
1: Hrajeme vám hezky česky.
3: Rádio Blaník.

Přeji vám hezké ráno, před námi je neděle 24. května a tady už je tradiční přehled očekávaných událostí. Zřejmě nás dnes čeká první tropický den. Nejvyšší teploty se budou hlavně v Polabí a po Ohří blížit ke 30 stupňům. Podle meteorologů ale může teploty ovlivnit saharský písek a může být daleko chladněji. V Brně pokračuje 670. ročník sjezdu sudeckých Němců. Nástup vlajkonošů a skupin v krojích začne na výstavišti v 10:30. Naopak proti sjezdu se chystá pochota demonstrace, vše začne v 13:00 na Baštách a meeting bude na Dominikánském náměstí. Festival Open House Praha zpřístupní i dnes víc než stovku budov a prostorů. Návštěvníci můžou zavítat do historických paláců a vil, navštívit industriální památky anebo sportoviště a usedlosti. V Písku dnes skončí festival Pískoviště. Ještě dnes nabídne divadelní a akrobatická představení, hudební vystoupení, tvořivé dílny a show na vodě. Dance IZS nabídne na autodromu Sosnová ukázky činnosti policistů, hasičů, záchranářů, vojáků a taky vězeňské služby i městských strážníků. Akce startuje v 10. Páté kolo dnes se zakončí nadstavbu první fotbalové ligy. Slavia doma přivítá od 14:00 Plzeň a poté převezme mistrovský pohár. V Edenu pak nakonec vypuknou oslavy s fanoušky. Sparta hraje doma s Hradcem Králové a Jablonec přivítá Liberec. A ve Švýcarsku pokračuje hokejový šampionát. Čeští hráči budou mít den volná před posledními dvěma duely. Dnes bude zajímavé utkání mezi Slovenskem a Kanadou. Tolik očekávané události. Monika Holubová, Radio Blaník.

0: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
1: A tava!
2: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
3: Už zase nejde internet.
4: Ta Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
4: Yeso!
6: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
7: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
5: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Skvělé ráno, posloucháte Rádio Blaník, za 5 minut bude 6 hodin a co dál tady u nás, tak třeba Petr Rezek. Standa Hložek, Petr Kotvalta, holky z naší školky. A nebo Leona Machálková. Na Blaníku dál budeme hrát hezky česky, pěknou neděli, hezké ráno.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Neděle bude jasná nebo polojasná a teploty většinou do 29 stupňů. Očekávejte krásný teplý jarní den. Za chvíli zprávy a Monika.
2: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na 2 místech. V Čestlicích a v Europarku.
3: Tak já jdu, miláčku.
4: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
3: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
4: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
3: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
4: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
1: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz.
5: Lyže?
6: Happy Sport.
5: Dětské kolo?
6: Happy Sport.
5: Půjčovna?
6: Happy Sport.
5: Servis?
6: Happy Sport.
5: Bazár?
6: Happy Sport.
5: Šťastné dítě?
7: Happy Sport.
5: Happy Sport?
6: Happy Sport.
1: Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
7: Happy Sport.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
8: Policie dohlede na sjezd sudeckých Němců v Brně. Středočeští hasiči dostanou miliony korun. Spojené státy omezí síly dostupné v Evropě pro případ války. Krásné ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. V Brně pokračuje 670. ročník sjezdu sudeckých Němců. Nástup vlajkonošů a skupin v kroji začne na výstavišti v 10:30. Naopak proti sjezdu se chystá také pochod a demonstrace. Sraz bude v 13:00 na Baštách a meeting pak proběhne na Dominikánském náměstí. Policie je stále v pohotovosti. Středočeský kraj pošle miliony dobrovolným hasičům. Už v červnu spustí část dotačního programu. Nechce totiž čekat na podmínky státní podpory. Potvrzuje to i hejtmanka Petra Pecková.
9: Dobrovolní hasiči potřebují být akceschopní a potřebují obnovovat svoje vybavení průběžně. My jim nemůžeme vzkázat, ať počkají do podzimu, že už třeba budeme vědět, kolik peněz od státu dostanou a co budeme spolufinancovat.
8: Celkem je pro letošní rok v rozpočtu Středočeského kraje vyčleněno na podporu hasičů 85 milionů. Tento záměr USA chtějí omezit počet vojenských brigád v Evropě a hodlá to administrativa prezidenta Donalda Trumpa oznámit spojencům tento týden. Mluvčí Pentagonu oznámil, že USA sníží počet brigád v Evropě ze 4 na 3. Jak rychle chce Pentagon snížit své síly dostupné pro válku, ale není zatím jasné.
1: Fandíme hokeji.
2: Mistrovství světa na Rádiu Blaník.
8: Ve Švýcarsku pokračuje hokejový šampionát. 2 utkání před koncem základní části má už český tým jisté čtvrtfinále. Včera si ho pojistili výhrou nad Slovenskem 3-2. Dnes mají čeští hráči volný den, zítra a nastoupí proti Konorsku a v úterý proti Kanadě. Dnes bude na šampionátu zajímavé utkání mezi Slovenskem a Kanadou. Více dozvíte před 9:30 v hokejovém speciálu. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Martin Císař.
0: Ano, jsem tu, hezké ráno, za 6:30 máme 6.
1: Martin Císař
2: na Rádiu Blaník.
0: Má kolegyně Monika Holubová si svátek užila v týdnu, dneska jsou to Jany, které slaví, tak Janám, Janičkám všechno jen to nejlepší, je 6 a my si pojďme hrát. Tohle už je Petr Rezek.

0: Michálkové, české zpěvačky, která za chvíli na Planíku zaspívá. A já nám k svátku přejeme všechno jen to nejlepší. Za chvíli se také podíváme na počasí u vás. Jaké máte to vaše aktuální? Dejte nám vědět. Buď zavolejte na 800 109 109, anebo pošlete textovou zprávu 603 118 118. Děkuju.
1: Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.
0: 6 hodin, k tomu 10 a půl minuty. Dobré ráno do celé České republiky. Yeah.

0: je to. Čekám na signál a Nightwork.
1: Rádio Blaník, jak pak je dnes u vás doma? Rádio
0: Blaník. Já taky čekal na vaše textovky a samozřejmě i zavolání. Tady jsou vaše telefonáty.
2: Věrný posluchač ze Světla Hory, no tady je krásně, jasno.
0: Světla Hora, kde ji najdu na mapě, já nevím.
2: Okres Bruntál.
0: Na Bruntálsku, dobrá, děkuju, zdravíme, mějte se krásně.
2: Taky, hezkou neděli.
3: Krásné ráno, Blaníčku, tady posluchač Pepa Vsetín, zdravím vás, přeji krásné ráno. Tak u nás ve Vsetíně máme teďka momentálně 13 stupňů, svítí nám sluníčko. A chtěl bych popřát svým Janíčkám k dnešnímu svátku hodně zdravíčka, štěstí a hlavně moji přítelkyni Janě.
0: No prosím, tak Jana se sama přihlásila takhle o krásnou gratulaci. Jano, všechno nejlepší i vám. 12 stupňů, jasno a sluníčko vstává, ptáčkové zpívají a pohodovou neděli všem přeje Milena z Vodňan, zdravíme jižní Čechy. Jura z Brna, pěkný den přeji, krásných 13 stupínků a máme slunečno. Dále jsou tu všetaty, tady je jasno, slunečno a schodně 13 stupňů. Krásnou neděli všem přeje Hanka, děkuju. Marta nám napsala Tanval, tady máme jasno, rosa, krásný sluneční den a teď aktuálně v Tanvaldu 10 stupňů. Krásný pozdrav z Rušavan se sluníčkem a 15 stupně na teploměru. Naše skvělá posluchačka Vlaďka, Vladěnko, zdravím a ještě tady máme posluchačku Jitku, která píše, teď máme aktuálně 17 stupňů Celzia, máme sluníčko, svítí a jen by to chtělo, aby napršelo. No, Jitka nám nenapsala bohužel odkud je, tak Jitko, příště připsat i to místo, aby jsme byli úplně přesní, ale 17, no to je celkem teplé ráno. Co dál tady u nás? Dál si budeme hrát hezky česky, to je jasná věc. Nabídnu Nedvědy, dále tu budou Katapulti a nebo Gump. Vždycky, když život je pes, jo, tak tohle to je Blaník Rádio, co 27 let hraje hezky česky. Krásnou neděli vám všem.
4: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo, spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na dvou místech, v Čestlicích a v Europarku.
1: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
8: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz.
9: Svatební den jako z pohádky?
10: Lázně v Ráž u Písku.
9: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
10: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
9: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
10: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
9: Lázně v Ráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
10: Lázně.vraž.cz.
11: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
12: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň? Motoriky Benešov. Prodej na motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
13: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá Kovoagrex.cz. Kovoagrex.cz.
6: Zvuk má jako hrom, Štileček kamenolom. A Mladovice taky, kamene má mraky. Pozor, pozor, dodáváme drážní kamenivo a kamenivo provodní stavby. Kamenivo zlomů Mladovice u Benešova a Štileček u Sedlčan společnosti Bez Benešov je pro vás připravené pro letošní stavební sezónu. Lomy Štileček a Mladovice. Náš kámen, vaše jistota. www.bezbn.cz
14: Jaro v Sedlčanech patří zpěvu. 26. května od 18 hodin vás v kulturním domě Josefa Suka čeká tradiční koncert Sedlčanská vonička. Vystoupí dětský pěvecký sbor Zábojáček, žáci hudebního oddělení ZUŠ Sedlčany i smíšený pěvecký sbor Záboj Sedlčany. Těšte se na české i světové melodie v podání místních zpěváků. Vstupenky na www.kdjs.cz.
15: Atención, señoras y señores!
16: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
15: Un, dos, tres!
16: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
15: La Tropical!
16: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
15: Aguarachar!

0: Skvělé ráno, hezkou neděli, za 4 minuty už bude 6:45, posloucháte Blaník.
1: Za tři české za sluníčkem.
0: A je to tady. Na Blaníku pro vás máme letecký zájezd pro 3 osoby od CK Blue Style do hotelu Henry Resort and Spa. A to v Albánii. Vyhřáté moře, dlouhé pláže a k tomu ubytování na 8 dní v 5hvězdičkovém hotelu s all inclusive. Tak přesně tohle vás možná už brzy čeká. Vás, někoho z našich posluchačů. Totiž dnes v našem vysílání na 100%, ale na 100%, zazní 3 různé české písničky od jiného zpěváka, zpěvačky anebo skupiny, tedy interpreta. Ty zazní bez jakéhokoliv přerušení. Jakmile dozní 3. z nich, okamžitě volejte do studia. Číslo je 800 109 109. A když budete první, vyhráváte a letíte za 3 české na dovolenou. Já vám držím palce, aby to klaplo, protože jak se to říká v té hře? Hoří, hoří, přihořívá. No, může to přijít za chvíli.
1: Za 3 české, za sluníčkem. Na rádiu Blaník.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
3: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
2: Hodně povolaných?
1: Málo vyvolených.
2: Medaile chtějí všichni, ale uspějí jen ti nejlepší.
1: Budou to naši?
2: Pojďte jim s námi držet palce.
1: Fandíme hokeji?
2: Fandíme našim.
1: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
4: Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.

0: Standa Hložek a Petr Kotval, ta písnička Holky z naší školky za 6 minut bude 7 hodin. Přeji hezké ráno. I 24. května po ránu posloucháte Rádio Blaník, za to díky a za chvíli to budou Michal Tučný.
1: Když si báječnou ženskou vezme báječný chlap.
0: Dále to budou Petr Kolář.
2: Jednou nebe zavolá, díky vám.
0: A nebo Marek Ztracený.
3: Zůstaň někdy si a jaká seš, žijem.
0: Jo, tohle je Rádio Blaník, rádio, co hraje 27. rokem pro vás v celé České republice, jenom hezky česky, tak ať se skvěle poslouchá.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
0: Dnešní ráno bude slunečné, očekávejte jasnou nebo skoro jasnou oblohu, odpoledne přibývání oblačnosti od severozápadu a teploty přes den 25 až 29 stupňů Celsia. Toliko počasí, hezké ráno.
4: Jak bude?
6: A co si vzít na sebe?
4: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
7: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
8: Fakt? A kam pojedeme?
7: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
8: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
10: Mezi Prahou a Drážďany bude vysokorychlostní trať. Drogový gang na jihu Čech si vydělal miliony. Fotbalová Slavia dnes převezme mistrovský pohár.
6: Rádio Blaník.
10: Krásné ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. K podpisu české smlouvy s Německem o vysokorychlostní trati by mohlo dojít v září. Jde o úsek mezi Drážďany a Prahou. Rozhodnutí německého spolkového sněmu, který ve čtvrtek jednomyslně schválil záměr na výstavbu trati, považuje ministr dopravy Ivan Bednárek za přelomové. Policie rozkryla na jihu Čech drogový gang. Kriminalisté zadrželi 6 lidí, kteří podle nich prodali za pět let 10 kilogramů kokainu. Vydělali si tím 15 milionů korun. Všichni zadržení skončili ve vazbě. Skupinu řídil šéf, který drogu dovážel z Prahy. V Českém Krumlově pak rozděloval a také zvedal cenu. V Praze vznikne nové gymnázium za víc než 1 miliardu. Pojme až 408 studentů a 54 zaměstnanců školy. Stát bude v Brandejsově dvoře v Soudole a o jakou budou bude přibližuje mluvčí města Tadeáš Provazník.
11: Od března 2025 je objekt kočárovny a část sousedního pozemku užívá městskou policií za účelem umístění a provozu jízdní skupiny, včetně služebny pro strážníky. Nacházejí se zde i výcvikové prostory s výběhy pro koně.
10: Projektové a stavební práce potrvají zhruba 2 roky. Páté kolo dnes zakončí nadstavbu první fotbalové ligy. Slavia doma přivítá od 14:00 Plzeň a poté převezme mistrovský pohár. Vedenu pak nakonec vypuknou oslavy s fanoušky. Sparta hraje doma s Hradcem Králové a Jablonec přivítá Liberec. Tolik zprávy Rádia Blaník. Marti, je to tvoje?
0: Děkuji, Moni, a pojďme si hrát.
4: Martin Císař
6: na Rádiu Blaník.
0: Skvělé ráno, za 2 minuty bude 7 hodin, pojďme si hrát. Tady rozesmálo mojí kolegyni Moniku.
10: To vypadalo, že my dva si půjdeme hrát.
0: Že bychom se dali pexeso třeba, nebo třeba karty. Prší.
10: Tak jo, Černýho Petra.
0: Černýho Petra, dobrá, dobrá. Já posílám Petra Koláře, hezké ráno.
5: Rádio Blaník.
12: Řeky táhnou k nám. Tvou nedostávám.

0: hodinu 8,5 minuty, tohle byly Fun Factory a vy posloucháte Radio Blaník. Dál to bude znít hezky česky, jak jinak tady u nás Marek Ztracený, anebo Báječná ženská a Michal Tučný. Jak je a jak bude v Čechách, na Moravě a ve Slezsku? Zeptáme se.
1: Radio Blaník, počasí. Radio
0: Blaník. Dobré ráno, zdravím Martina Tomáše z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý den, Martine.
2: Dobré ráno.
0: Povězte mi, jaké to ráno v Česku je, jak je aktuálně?
2: Tak na obloze převážně jasno a teploty ty jsou poměrně rozmanité. Většinou jsou mezi 14 až 10 stupni Celsia, v údolích je až 6 stupňů, v mrazových kotlinách na Šumavě a v Jizerských horách dokonce slabě mrzne, ale naopak stanice, které jsou na kopcích, tak mají až kolem 17 stupňů Celsia.
0: Co ten dnešní den, jaká bude neděle?
2: Tak čekáme dnes většinou jasno, ale to teď zpočátku. Během dne pak bude od severozápadu oblačnost přibývat a odpoledne se také ojedinělé mohou objevit přehánky s větší pravděpodobností na severovýchodě Čech a na severu Moravy. Nejvyšší denní teploty budou mezi 25 až 29 stupni Celsia nejčas. Vád bude slabý, během dne postupně většinou mírný severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Martine, velké díky, krásné ráno přeju a mějte se hezky.
2: Naslyšenou.
3: Pohodové české rádio. Rádio Blaník.
1: Pohodový díky.
2: Naslyšenou.
3: Pohodové české rádio. Rádio Blaník.
1: Pohodový víkend vám přeje rádio.

Ještě 9 minut zbývá, do půl osmé posloucháte Rádio Blaník. Dobré ráno především všem Janám, Janičkám, protože Jany dnes slaví svůj svátek a my si dál budeme hrát hezky česky. Nabídnu Lucí Bílou, bude tu Dalibor Janda, oba budou na konopišti a zaspívá i Tereza, tedy konkrétně Tereza Kernlová.

0: zítra po ránu v tomhle čase to tu zase bude. No jo, no.
1: Petr platí vaše účty.
2: Velká hra o velké peníze, které vám rozdáváme každé všední ráno.
3: Uvidíme, třeba to budete mít v dubnu zadarmo. Když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
4: Olympik.
3: Je to tak? Takže dubnovou splátku platíme my. Ten tablet jste možná měla zadarmo, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
4: Lucka Bílák.
3: Je to tak? Takže 7290 korun za tablet.
1: Co byste chtěli od nás proplatit?
2: Napište nám to, pošlete v SMS na 603 118 118

0: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
1: A tava!
2: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
3: Tak Pepíčku, jaká jsou vyjmenovaná slova pov?
4: Vy, vykat a vidon, vidra.
3: A vidon?
4: Jasně, a vidon Ondřejov. Tam koupíte KVHčka, biodesky, nátěry, osmo a luxol. Vruty, šrouby, lepidla a silikony.
5: Ty má maminka.
4: No prostě všechno na jednom místě.
6: A vidon.cz. Dřevo ničím nenahradíš.
7: Novinka v palubních kamerách, která rozumí česky. Navitel RS 990.
8: Zamkni video.
7: Navitel.cz. Navitel, aby vaše cesta nebyla na pytel.
9: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo, spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na dvou místech, v Čestlicích a v Europarku.
10: Jo, ono se řekne schody, ale vybrat ty správný schody, to už není jenom tak. Pohodlné, bezpečné, hezké a dřevěné nebo jiné. A hlavně, aby byly kvalitní. A víte co? Já zajedu do Jílového. Rodinná společnost JK+. Tam vědí a hlavně umí. www.jkplus.cz.
11: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
12: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
13: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
14: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
15: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
16: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
17: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
15: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
18: Jaro v Sedlčanech patří zpěvu. 26. května od 18 hodin vás v kulturním domě Josefa Suka čeká tradiční koncert Sedlčanská vonička. Vystoupí dětský pěvecký sbor Zábojáček, žáci hudebního oddělení ZUŠ Sedlčany i smíšený pěvecký sbor Záboj Sedlčany. Těšte se na české i světové melodie v podání místních zpěváků. Vstupenky na www.kdjs.cz.
19: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje, buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
10: Lyže?
1: Happy Sport.
10: Dětské kolo?
1: Happy Sport.
10: Půjčovna?
1: Happy Sport.
10: Servis?
1: Happy Sport.
10: Bazár?
1: Happy Sport.
10: Šťastné dítě?
5: Happy Sport.
10: Happy Sport?
1: Happy Sport.
9: Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
15: Happy Sport.
4: K čemu vám jsme dobrý?
18: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.

0: hezky česky. Rádio
1: Blaník. Jsme Rádio Blaník.
2: Tak když spolu spíme, na bytě tě

0: Lucie Bílá, písnička SMS, posloucháte Rádio Blanika. Já vám přeji dobré ráno v čase, kdy za 4 minuty už bude 7:45. Ode dneška za týden už bude Konopiště za námi.
1: Hvězdy Konopiště na Rádiu Blanika.
0: Ale stále platí, že 30. května to můžete oslavit s námi. Stále to platí pro některé z vás. Ještě jsou stále zahaleni rouškou tajemství, protože my nevíme, kdo bude těch posledních 10 posluchačů, kteří tady na Blaníku získají stupenky na Konopiště. A úkolem našich posluchačů bude opět v tom dalším týdnu mezi 8. a 19. najít jakoukoliv písničku od Hvězdy Konopiště. Krátce po 8. můj kolega vyhlásí výherní písničku, tady konkrétně zpěváka, který zaspívá. A vy budete mít šanci samo sebou poslouchat, a to bedlivě, naše vysílání, jak zazní, zavolat k nám jako první pořadí a vyhrát další 2 stupenky. Každý den pro naše posluchače máme 2 kousky. Takže na Konopišti ještě můžete být. A bude tam určitě i Michal David.
2: Těším se na vás na Konopišti 30. května. Pojedeme non-stop a bude to mejdan podle plánu.
1: Koncert pro všechny bezva lidi.
3: A ne 27. narozeniny Rádia Blaník.
4: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
5: Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na Konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.
0: A na Konopišti zaspívá i Dalibor Janda. Padá hvězda, to je písnička právě teď na Blaníku.

0: 7.54, dobré ráno, posloucháte Rádio Blaník, od mikrofonu zdraví Martin a za malou chvíli jsou tu aktuální zprávy s Monikou. Podíváme se na počasí a potom si budeme hrát třeba skupinu Arakain a Aleše Brichtu. Těším se taky na Jeleny, Jirku Pavlicu a Hradišťana. A jednu přidá i Michal David.
1: Je to blízko, ale jak mám zatím...
0: Na Blaníku si dál budeme hrát hezky česky, pěkné ráno.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
0: Čechy, Morava i Slezsko se dočkají po ránu jasné nebo skoro jasné oblohy, odpoledne a k večeru přibývání oblačnosti od severozápadu. Nicméně teploty příjemné a vysoké, 25 až 29 stupňů.
2: Kdy bude to správné počasí na výlet?
3: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
2: Pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
4: Housebrand Café per favore?
5: Si, signora.
6: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkava.cz.
7: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na...
12: Firma na zážitky.
9: CZ.
2: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
13: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
14: Válka na Blízkém východě zvyšuje inflaci. Horská služba zachraňuje čím dál víc cyklistů. V útocích Ruska hoří na řadě míst Kyjeva. Krásné ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Zdražování v Česku zrychluje. Renomované instituce opouštějí optimistické scénáře a upravují své prognózy. Bankovní asociace i ministerstvo financí nově očekávají kvůli dopadům války na Blízkém východě letošní inflaci 2,5%. Česká národní banka inflaci i za cenu ekonomických škod připustit nechce. Kabinet to ale kritizuje. Horské službě přebývá v létě záchranných akcí a výjezdů. Třeba v Jeseníkách zasahují i 10x denně, nejčastěji pak u cyklistů. Právě na ně připadají víc než 2/3 úrazů. Právě lidé na kolech vyrážejí v posledních letech na hory dřív, než bývalo běžné. Přitom ale horské službě ubylo dobrovolníků, kteří by pomohli. Letiště Praha spustilo výukovou kampaň nazvanou Odbavte se. Cestujícím pomáhá snáze odletět. Upozorňuje na nejčastější chyby v 5 jednoduchých typech, které nám představí mluvčí letiště Denisa Hejtmanková.
15: Za prvé, vyrazte včas a pozor na dopravní omezení kolem letiště. Za druhé, nezapomeňte doklady. E-doklady nejsou pro cestování akceptovány. Za třetí, odbavte se sami. Za čtvrté, připravte se na bezpečnostní kontrolu. Pozor na rozdílné limity tekutin v obou terminálech. Za páté, zabalte si správně elektroniku.
14: Velké baterie jako powerbanky patří vždy nahoru do příručního zavazadla. Kyjev se stal v noci na dnešek terčem masivního leteckého úderu. Na mnoha místech hoří, došlo k nejméně 10 silným explozím. Rusko použilo balistické rakety a drony. První informace mluví o nejméně 1 oběti a 21 zraněných. Poškozené řada výškových budov. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Martin.
0: Ano, jsem tu, dobré ráno, za minutu bude 8.
2: Martin Císař
3: na Rádiu Blaník.
0: Tady už je Marie Rotrová s písničkou Déšť.
3: Rádio Blaník.
0: A přinese dnešní den nějaký ten déšť, anebo vůbec ne? Tak na tohle téma zhruba za 20 minut s meteorologem Martinem Tomášem. Teď Marie Rotrová a já, Martin Císař, přeji krásnou neděli.

0: 8 hodin 8 minut posloucháte Rádio Blaň. Po stopách Keltů s Mirkem Táborským jsme se vydali v tomto týdnu a ještě se k tomu vracíme o víkendu, jak jinak.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Minule jsem skončil vyprávění o zlatém keltském pokladu u Podmokel na Rokycansku ve chvíli, kdy se zjistilo, že knoflíky, se kterými si podmokelské děti cvrnkají na návsi, jsou zlaté keltské mince. To způsobilo v létě roku 1771 rozruch na pozemcích knížete Fürstenberga, kterému podle tehdejších zvyklostí poklad patřil. A vládce Křivoklátska Fürstenberg pochopitelně hodlal svá práva prosadit. S poddanými vždycky jednal ohleduplně, ale to se nedalo říci o některých jeho úřednících a služebnících, přinejmenším o těch, kteří dostali hlášení o výskytu zlatých mincí v Podmoklech do referátu. Podmokly obrátili vzhůru nohama a kdo nevydal zlato po dobrém, dostal výpras krákoskou. Obyvatelé Podmokel do poslední chvíle nevěděli, s čím si to jejich děti hrají. Po příchodu knížecích pohůnků byla totiž velká část pokladu stále ještě na nalezišti u potoka. Bronzová nádoba, uvězněná v hlíně, prý byla tehdy ještě ze 2/3 plná téměř ryzího zlata. Podmokelský poklad tvořili tisíce zlatých keltských mincí a jeden zlatý náramek z 2. až 1. století před naším letopočtem. Váha zlata, zadrženého při razí v Podmoklech, přesáhla 45 kilogramů a spekuluje se, že celková váha pokladu mohla být ještě vyšší. Část mincí kníže Fürstenberg věnoval numismatickým kabinetům po celé Evropě. Část použil k výrobě zlatých dukátů se svým portrétem a dalších s portrétem císařovny Marie Terezie. Do současnosti se z pokladu dochoval jen zlomek mincí a hrdlo bronzové nádoby Terezie. Do současnosti se z pokladu dochoval jen zlomek mincí a hrdlo bronzové nádoby s neúplným držadlem.

0: Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách na cestu.cz.
1: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Dobré ráno především Janám, které právě dnes slaví svátek. Je 24. května, za chvíli vám zaspívají Michal David, Je to blízko, také skupina Krištof, anebo Arakajně Aleš Brichta a Slečna Závist. A jaké počasí nás čeká právě dnes?
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Dobré ráno, zdravím Martina Tomáše z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý den, Martine.
2: Dobré ráno.
0: Povězte mi, jaké to ráno v Česku je, jak je aktuálně?
2: Tak na obloze převážně jasno a teploty ty jsou poměrně rozmanité. Většinou jsou mezi 14 až 10 stupni Celsia, v údolích je až 6 stupňů, v mrazových kotlinách na Šumavě a v Jizerských horách dokonce slabě mrzne, ale naopak stanice, které jsou na kopcích, tak mají až kolem 17 stupňů Celsia.
0: Co ten dnešní den, jaká bude neděle?
2: Tak čekáme dnes většinou jasno, ale to teď zpočátku. Během dne pak bude od severozápadu oblačnost přibývat a odpoledne se také ojedinělé mohou objevit přehánky s větší pravděpodobností na severovýchodě Čech a na severu Moravy. Nejvyšší denní teploty budou mezi 25 až 29 stupni Celsia nejčas. Vád bude slabý, během dne postupně většinou mírný severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Martine, velké díky, krásné ráno přeju a mějte se hezky.
2: Naslyšenou.
1: Konopiště hlásí vyprodáno.
3: Vy tam ale stále ještě můžete být s námi.
1: Máme pro vás jako dárek poslední vstupenky.
4: Poslouchejte Blaník a získejte je navíc zcela zdarma.
1: Každý všední den.
3: Hvězdy Konopiště na Blaníku.
1: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
5: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
6: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
7: Kdo je tam?
8: Soudní exekutor.
7: Nejsme doma.
8: To máte pravdu, už nejste doma.
9: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdb.cz.
10: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
11: Přijďte si do Auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v Auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: www.pragueboats.cz.
12: Už vím.
13: Tak vzhůru na palubu.
14: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Senohrabech. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 17,90. Sleva 55%. Bila. To dobré začíná u nás.
15: Tak já jdu, miláčku.
16: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
15: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
16: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
15: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
16: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
17: Nevyšlo to v prvním kole? My, Střední škola obchodu, služeb a řemesel v Táboře, se skvělým zázemím, nabíráme i v kole druhém. Pokud máš zájem o kvalitní studium, koukni na www.ssjs.tabor.cz. Škola pro tebe.
18: Svatební den jako z pohádky?
19: Lázně vráž u Písku.
18: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
19: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
18: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
19: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
18: Lázně vráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
19: Lázně-vráž.cz.
20: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz.
21: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodej na motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
22: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
23: K čemu vám jsme dobrý?
24: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.

0: Za mě nádherná písnička Jelen, Jiří Pavlica, Hradišťana, písnička Miluju tě. Přeji krásné dobré ráno i v neděli 24., kdy svátek slaví Jany, tak je nám všechno jen to nejlepší. Náš Facebook nebo Instagram a nebo webové stránky radioblaník.cz. Tady se dozvíte spousty informací o Rádiu Blaník, ale také tu máme gratulaci. Teď aktuálně před hodinou jsme tam dali jednu pro Leonu Machálkovou. Má dnes narozeniny a také už je tam vašich 16 kazů, takže můžete předat nějaký i vy. Je to jedno, jestli to bude Facebook nebo Instagram Rádia Blaník. A na našem webu tam mimochodem náš kránek putuje po celé naší republice. A nedávno to byl kolega Vlasta Suf, který se vypravil do Střídkova v Bechyni a povídal si s spolumajitelkou Veronikou Vrábkovou. Co tady mají aktuálně? Skřídkov, co to je?
1: Dobrý den, já bych vás tady chtěla přivítat. Náš Skřídkov je vlastně svět kouzelný, plný malých postaviček a bytostí. A je toho tady spousta k vidění.
2: No já žasnu, kolik toho tady máte. Ani to nedokážu spočítat. Vy to určitě máte, ta čísla.
1: No, spočítaný skřídky máme a je jich tady dnes 245.
2: Pánečku, tak zkuste nějaké vyjmenovat.
1: No, tak máme tady lesní skřídky, jeskyňky, máme tady vodníky, taky tady máme městečko, kde je ukázka řemesel, i zaniklých řemesel, kde taky pracují naši skřídci. A máme tady toho spousty.
0: Tak, to byl tip našeho kránka, pokud třeba dnes v neděli vyrazíte, hezky si to užijte. A na našem blanickém e-shopu, tedy 3x2tv.radioblanik.cz, tady najdete pánský výhodný balíček, dámský a také dětský. A pozor, třeba například naši dětskou mikinu s logem Rádia Blaník za pouhých 169 korun. A také tu vidím krásnou pánskou a dámskou mikinu. Zkuste se tam podívat a třeba se tam můžete inspirovat. Co dál tady u nás, švédská ABBA Arkaini anebo Ivana Andrlová. Já přeji hezké ráno.

0: Skvělou neděli, hezké ráno, posloucháte Rádio Blaník a za malou chvíli, konkrétně za 5 minut, už bude 9 hodin a potom už tu budou Damians. Mám tě rád, každé ráno víc než dřív. Zuzana Norrisová. Ale i slíbená Ivana Andrlová. Jsme Blaník Rádio, co hraje hezky česky už 27 let.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. V Čechách, na Moravě a ve Slezsku očekávejte obluhu jasnou až polojasnou, odpoledne a k večeru přibývání oblačnosti. Teploty přes den mezi 25 a 29 stupni Celsia.
2: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio do každého počasí. Pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
5: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Humanitární dávky pro uprchlíky budou mít nové podmínky. Příbramská MHD dnes vozí cestující zdarma. Na Žďársku se jedou elitní závody horských kol. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Vláda projedná podmínky pro humanitární dávky pro držitele takzvané dočasné ochrany. Řešit to bude už na svém zítřejším zasedání. Podle ministerstva vnitra má novela měnící 7 předpisů zvýšit bezpečnost země díky posílení možností řízení migračních toků a úpravou podmínek pobytu cizinců v Česku. Zlínská zoo se vzpamatovává z pátečního úhynu nejmladší slunice Uly. Tu napadl samec, který je nyní v udělaném prostoru. Nikdo nebyl při incidentu zraněn ani nebyl v ohrožení. Přesné okolnosti a příčinu úhynu zvířete zoo vyhodnocuje. Expozici Karibunitu otevřou už zítra. V Příbrami se dnes rozezní dětský smích. Koná se tady už 19. ročník akce Divadlo patří dětem, která nabídne atraktivní zážitky pro děti všech věkových kategorií. Je potřeba počítat také s dopravním omezením, jak potvrzuje mluvčí města Eva Švehlová.
8: Připraveny jsou pohádky jak v kině, tak i v divadle, pouťové atrakce a mnoho dalšího. Při akci tohoto rozsahu je třeba počítat také s dopravním omezením, a to v podobě vyparkování některých prostor a také uzavírce komunikací. Tím největším omezením je úplná uzavírka ulice Osvobození od nedělní 5. hodiny ranní.
7: Dnes také pojede po celý den příbramská MHD zdarma. Světový pohár horských kol v Novém Městě na Žďársku vrcholí závody elitních kategorií. Na startu druhého dílu seriálu mezi muži bude i britský olympijský vítěz Tom Pidock, který se vrátí po triumfálním předloňském vystoupení ve Vysočina aréně. Start žen je naplánován na 12. hodinu a muži do závodu vyrazí ve 3. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Martin Císař.
0: Ano, jsem tu a přeji krásné dopoledne. Za minutu 9.
1: Martin Císař
2: na Rádiu Blaník.
0: Za malou chvíli se hlásí kolegyně Iva Lecká a dobré rady do zahrady. A teď už Damians a písnička Mám tě rád.

0: Stále posloucháte dopolední vysílání Rádia Blaník i dnes v neděli 24. května, kdy svátek slaví Jany, tak já nám všechno jen to nejlepší. Kolegyně Iva Lecká je připravena a jí dobré rady do zahrady. No ideální čas teď na jaře, Ivo.
1: Rádio Blaník uvádí
2: dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den, představte si ten moment. Večer, klid, teplá voda, jemné bublinky a chvíle, kdy konečně vypnete od každodenního schonu. Přesně takový relax si dnes můžete dopřát i doma díky vířivkám z Baumaxu. Obrovskou popularitu si získaly hlavně nafukovací vířivky Bestway a není divu, nabízejí pohodivkám z Baumaxu. Nabízejí pohodlí, jednoduché použití.

0: Živka je ideální pro romantický večer ve dvou, ale i pro pohodové chvíle s rodinou nebo přáteli. V Baumaxu najdete nejen oblíbené modely Best Way, ale i další výřivky různých velikostí a designů. Vyberou si tak páry, rodiny i ti, kteří chtějí vytvořit vlastní relaxační zónu na zahradě. Samozřejmostí je také nabídka příslušenství, filtrace, kryty, schůdky, chemie pro čistou a bezpečnou vodu. Díky tomu je péče o výřivku jednoduchá a pohodlná. Vybrané nafukovací výřivky Best Way pořídíte v Baumaxu už od 9 990 korun. V nabídce jsou i prostornější rodinné modely s masážními tryskami a ohřevem. Domácí wellness tak může být dostupnější, než si možná myslíte. Pokud tedy toužíte po místě, kde si opravdu odpočinete, zastavte se v prodejnách Baumax nebo navštivte jejich e-shop. Relax může začít klidně už dneska.
1: Dobré rady do zahrady.
2: Na rádiu Blaník.
3: Maxi,
4: Baru,
3: i my v Baumaxu máme dobré tipy.
4: Vše pro vaši zahradu najdete v Baumaxu. Přijďte a přesvědčte se.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
1: Hezké dopoledne, hokejová reprezentace je ve čtvrtfinále mistrovství světa. Díky vítězství nad Slovenskem 3-2 získala cenné 3 body a do rozhodující bitvy pak večer definitivně postali Švédové. Ti se postarali o další překvapení na turnaji, když je v severském derby přetlačili Norové 3-2. Švédsko tak stále nemá čtvrtfinále jisté. Z 9 body je páté a musí doufat, že Slovensko prohraje s Kanadou a pak ho porazit v základní době v posledním kole. Čeští hráči budou už zítra hrát o umístění v tabulce. Pro postup z první anebo druhé příčky bude klíčový zdolat o 16:20 Norsko. Slováci by pak museli vyhrát oba zápasy se silnými soupeři, a to s Kanadou a se Švédskem. Němci ve druhém večerním duelu rozstříleli Rakousko vysoko 6-2. Hokej ale není jen o gólech a výsledcích, ale také o emocích, jak vysvětluje psycholožka Silvie Navarová.
2: Fandění poskytuje intenzivní emoční prožitky, mohou vyústit až do stavu flow u fanouška, takzvané plynutí, takový psychický stav, kdy je fanoušek natolik pohlcený tím zápasem, že přestává vnímat okolí, ztrácí pojem o čase, nepřemýšlí nad tím, kým je a co ho čeká.
1: Tak snad budou čeští hráči i fanoušci dál plynout na vítězné vlně. A ještě přidám dnešní odpolední duely. O 16:20 se střetnou Lotyšsko s Británií a Dánsko vyzve Itálii. Tolik hokejový speciál, další tu bude před 14:30.
0: Fandíme hokeji.
3: Mistrovství světa na rádiu Blaník. Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
4: Atención, señoras y señores!
5: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
4: Stres.
5: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
4: La Tropical!
5: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
4: Awarashar!
6: Novinka v palubních kamerách, která rozumí česky. Navitel RS990.
7: Zamkni video.
6: Navitel.cz. Navitel, aby vaše cesta nebyla na pytel.
8: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
9: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pózování na focení. Zagranulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak ji zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
11: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
12: Třikrát zelená smažák.
13: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
14: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
15: Kvalitní interiérové schody, to je firma JK Plus, jílové u Prahy, schodiště všech tvarů, typů a materiálových provedení. A nejen schodiště, ale také různé druhy zábradlí. www.jkplus.cz. Rodinná společnost se sídlem v Jílovém u Prahy. JK Plus. Poctivé schody.
16: Kontejnery Siegel, dobrý den.
17: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
16: A tomu říkáte problém?
18: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
19: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
7: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
20: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
21: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
20: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
21: Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
22: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
23: A tava!
24: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
22: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
24: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
25: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.

0: Lenka Filipová na Blaníku přeji krásné dopoledne. Za 2 minuty už je 9:45. Za chvíli třeba Divokej byl a Lahůdky. A svoje Lahůdky prezentuje ve svém vysílání i kolega Vlastasu, který konkrétně ve vysílání jeho Krajanka, kdy on jezdí po České republice stejně tak jako já a hledá zajímavá místa. Nedávno to byl vodní hrad Budyně nad Ohří a tady si povídal s paní průvodkyní Ludmilou Káňovou. Co zjistil?
1: Je tady spousta různých zajímavostí. Hlavní lákadlo je tedy alchymistická dílna. Dále je tady Zlatý sál, to je taky nádherná místnost, zdobí nádherné malby na stěnách a i okolí hradu je velice pěkné. Je tady lapidárium, kde jsou vystaveny sochy z okolí a za hradem je branka, kterou můžou projít dozadu do lužního lesa a udělat si nádhernou procházku v lužním lese.
0: Všechny reportáže najdete na webu radioblanik.cz, tak se tam podívejte a je to docela dobrá inspirace na třeba dnešní, tedy nedělní výlet pro vás. Já vám přeji hezké dopoledne.
2: Víte, proč se svíčková jmenuje Svíčková?
3: A kdo je to vlastně ten nevěřící Tomáš?
2: Naše Samira vám to všechno vysvětlí.
3: Proč se říká, co se říká?
2: Každý všední den po 10.
3: Na Rádiu Blaník.

0: Skupina Divoký byl tady u nás na vlnách dopoledního vysílání Rádia Blanika. Za chvíli po 10. dopolední tu budou Hana Zagorová.
1: První vlád, první klásky, první dráha, první lásky.
0: Skupina Kabát. Ale taky kapela Turbo. Jsme Blaník Rádio, co 27. rokem hraje hezky česky pro vás.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
0: Čechy, Morava, Slezsko, všude jasno nebo skoro jasno, odpoledne polojasno a k večeru může být i oblačno, protože se bude pomalu, ale jistě od severozápadu zatahovat. Nicméně teploty mezi 25 a 29 stupni, tak hezkou neděli.
2: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
2: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
2: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
4: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
5: Fakt? A kam pojedeme?
4: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
5: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Hausbrand Café, per favore?
7: Si, signora.
8: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz
9: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
2: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
10: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
11: Studentů brigádníků v posledních letech ubývá. V Hrádku nad Nisou využijí bývalý areál textilky pro byty. Čeští tenisté se představí na pařížské Antuce.
3: Rádio Blaník.
11: Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Blíží se doba letních brigád. Zájem firem o brigádníky je proti loňsku stejný anebo mírně nižší. Na místo studentů hledají brigádu nezaměstnaní, samoživitelé anebo důchodci. Studenti totiž podle personálních agentur nemají takovou potřebu si přivydělat. Jsou lépe zabezpečeni rodiči anebo naopak hledají dlouhodobější práci na částečný úvazek. V Hrádku nad Nisou na Liberecku přibude na 50 nových bytů. Radnice chce vybudovat v areálu bývalé textilní továrny. Stavět ale nebude město. Hrádecké vedení jedná o spolupráci s developerem a bytovým družstvem. Víc dodává starosta Pavel Farský.
12: Jednáme o tom, že bychom chtěli tu stavbu toho bytového domu rozšířit i o rekonstrukci té ředitelské budovy, že by to byl jeden veliký bytový dům a chtěli bychom ho řešit formou bytového družstva. My bychom byli jako město součástí toho družstva, takže bychom měli vliv na tu výstavbu.
11: Do projektu by chtělo město vložit pozemky a za to získat několik bytů, které pak bude moci nabídnout potřebným profesím, jako jsou lékaři, strážníci anebo učitelé. Čeští pacienti se k nejnovějším lékům dostávají pomaleji než dřív. Ukázala to nová analýza Evropské federace farmaceutického průmyslu. Přístup k němu ale nemají všichni. Ti, kteří mají, pak musí pojišťovnu pravidelně žádat o úhradu. Zástupci výrobců teď s ministerstvem jednají o reformě tzv. Centrové léčby. Šestice českých tenistů dnes rozehraje Grand Slamové Roland Garros. Na pařížské Antuce se v úvodním hracím dnu představí taky šampionka z roku 2021 Barbora Krejčíková. Do hry se dostanou i nasazení Jakub Menšík s Marí Bouskovou a zápasy prvního kola čekají také Sáru Bejlek, Terezu Valentovou a Tomáše Macháče. Program v Paříži začne už za hodinu. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Martin.
0: Ano, je to tak, je 10 hodin a já jsem s váma.
2: Martin Císař
3: na Rádiu Blaník.
0: Hrajeme si dál hezky česky, tohle už je kapela Turbo. Rádio Blaník. A za chvíli roztočíme slavné desky, hezky česky, zahraniční hit a budeme hledat českou verzi. Tak se těším na vaši pomoc a teď přeji krásné dopoledne. Tady jsou Turbo a Krásným dívkám. A já si myslím, že nejen těm.

0: Pohodové České rádio. Rádio
1: Blaník. Pohodový víkend vám přeje Rádio Blaník a Martin Císař.

0: Slovenská skupina Elana, písnička.
1: Lásku mě zabije.
0: 11. prikázaně.
2: Slavné desky, hezky česky.
0: A jedeme dál. Village People YMCA, americká diskofilová skupina. Písnička je z alba Cruisin' z roku 1978. Největší hit téhle skupiny celosvětově se singlů prodalo s touhle písničkou přes 10 milionů kousků. Což je hodně slušné číslo, obzvláště teď v dnešní době. Nicméně v roce 1978 to bylo přeci jenom o deskách a ne o nějakých posílání muziky někde přes internet a tak dále, prostě desky a vlastně tenkrát už tak trochu začínající místy i CDčka. A my hledáme českou verzi téhle známé písničky. Znáte zpěváka, zpěvačku nebo skupinu, kdo to naspíval v české verzi? Že ano? Dobrá, tak mi dejte vědět, volejte na 800 109 109 a nebo si chvilku počkejte, až uslyšíte melody a možná vám to tam samo naskočí. Děkuju za to, že voláte.
2: Slavné desky, hezky česky. Na rádiu Blaník.

0: volali jste a typovali a tady jsou výsledky.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: Báječné dopoledne, vítáme posluchače Ondru. Dobrý den, Ondro.
2: Zdravím, Martine. Ondru, to jsem a já vím 100%, že je to těžký pokud a nájem zvedají.
0: Dobrá, děkuju, hezký den.
2: Naslyšel, Martinku.
3: Dobrý den, tady Vašek. Nájem zvedají. Těžkej pokondr.
0: Dobře, děkuju, mějte se krásně.
4: Dobrý den, tady Alena, já si myslím, že je to těžkej pokondr.
0: A název písničky byste dala?
4: No, si nespomenu.
0: Nevadí, díky, mějte se.
4: Vy taky, nase.
0: A ještě jednou posluchače nebo posluchačku přivítám, kdo tam, dobrý den.
5: Dobrý den, Dominik zpěvuje telefonu.
0: Tak Dominiku, kdo to zpívá česky?
5: Myslím si, že těžkej pokondr, nájem zvedej.
0: Dobrý, děkuju a mějte se krásně.
5: Krásný den, na stranou.
0: Tak odpovědi vaše 4x za jedničku, to znamená 4x správně, ale ještě známe jednu verzi a tu naspíval Josef Laufer. A jmenuje se Pásek mi dej, je z roku 1979 a český text tady napsal Michal Bukovič. A já vám ji posílám právě teď.
1: Slavné desky, hezky česky. Na Rádiu Blaník.

0: Letí nám to letí, za 3 minuty už bude 10:30, vy posloucháte Rádio Blaníka, za chvíli tu budou hezky česky zpívat Lucie Bílá, Kabáti a nebo skvělá Hanka Zagorová.
1: První vlád, první klásky, první dráha, první lásky.
0: Posloucháte nedělní vysílání, já vám přeji krásný den.
2: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na 2 místech. V Čestlicích a v Europarku.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
6: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
7: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
8: Mamí, proč máme vysavač s myčkou od Konceptu?
9: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač s myčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
8: I teď?
10: Ano.
8: A teď?
10: Jo, včera, dnes i zítra.
9: Prostě pořád.
11: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
12: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodej na motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
13: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
14: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
15: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
16: Léto ve Špindlerově mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
17: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
18: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
19: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
17: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
20: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
21: Lyže?
22: Happy Sport.
21: Dětské kolo?
22: Happy Sport.
21: Půjčovna?
22: Happy Sport.
21: Servis?
22: Happy Sport.
21: Bazár?
22: Happy Sport.
21: Šťastné dítě?
23: Happy Sport.
21: Happy Sport?
22: Happy Sport.
24: Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
23: Happy Sport.
25: Odplouvám kránu na katamaránu.
26: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
25: Odplouvám k ránu na katamaránu.
26: www.prageboat.cz.
25: Už vím.
26: Tak vzhůru na palubu.

0: naposled.
1: Luce Bílá písnička To chci mít, no kdo by to nechtěl mít.
2: Za tři české za sluníčkem.
1: A pozor, kdože nám vyhrál v našem vysílání? Pozor, zatím nikdo. Haha, to je ta správná odpověď. Zatím nikdo. Na Blaníku pro vás stále máme letecký zájezd pro tři osoby od CK Blue Style do hotelu Henry Resort and Spa. A to v Albánii. Vyhřáté moře, dlouhé pláže a k tomu ubytování 8 dní v 5-hvězdičkovém hotelu s all inclusive, samo sebou. Tak přesně tohle možná bude patřit právě vám. Zkuste poslouchat dál naše vysílání, protože dnes to přijít musí. Tři různé písničky od stejného interpreta, které zazní bez jakéhokoliv přerušení. Jak dozní třetí z nich, v tu chvíli vemte telefon, mobil, cokoliv a volejte 800 109 109. Když budete první, vyhráváte a letíte za tři české za sluníčkem.
3: Za tři české za sluníčkem.
2: Na rádiu Blaník.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
5: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas.

11 minut a bude 11 hodin, 4 palce mám a ty držím samozřejmě vám, posluchačům Rádia Blaník, aby to klaplo vám, anebo tam vzadu, pani, právě vám. Držím palce, poslouchejte Blaník, přítom může už té další hodince výhra. Jo, hodilo by se, co? Tak poslouchejte dál.

0: dopolední vysílání Rádia Blaník. Tohle byla skupina Kabát, za chvíli tu budou holky. Skupina Krištof. Ale i Dalibor Janda. Vždycky jsem to já. Na Blaníku hezky česky pro vás.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Zbytek toho dnešního dne, zbytek dopoledne, odpoledne očekávejte, že bude lehce přibývat oblačnosti a teploty stále mezi 25 a 29 stupni Celsia. Tak hezkou neděli a buďte s námi dál.
1: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Rádio Blaník, víkendové tipy. Rádio Blaník.
3: Pěkné dopoledne. Příbramí dneska zní hlavně dětský smích. Koná se tu už 19. ročník akce Divadlo patří dětem. Těšit se můžete na bohatý celodenní program. Co je připraveno, prozradí mluvčí města Eva Švehlová.
4: Celodenní program je koncipován tak, aby si na své přišly děti všech věkových skupin. Připraveny jsou pohádky jak v kině, tak i v divadle, pouťové atrakce, ukázky vojenské i policejní techniky, sportovní a zájmové aktivity a mnoho dalšího.
3: Dnes taky bude po celý den jezdit příbramská MHD zdarma. A to v Kuřimi slaví letnice a připomenou si rekonstrukcí 150 let starého zvyku, a to hrou na krále. Jejím základem byla obřadní obchůzka domů, ve kterých přebývaly svobodné dívky a kterým se před okny stavěly ozdobené březové máje. Těšit se můžete i na hudební program a ochutnáte taky tradiční pokrmy. Tolik víkendové tipy. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
5: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
6: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
7: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete tentokrát těšit na výbornou herečku a velkou cestovatelku paní Ljubu Krbovou. Na řeckém ostrově Kos v příjemném beach baru vás kromě zajímavého povídání o cestování s paní Krbovou čeká i malé občerstvení. To vše zdarma pro naše klienty, kteří s námi budou v termínu 27. května na ostrově Kos.
8: Zdraví vás Ljuba Krbová a moc se na vás těším 27. května na řeckém ostrově Kos.
7: Po akci se s oblíbenou herečkou můžete vyfotit a nebo krátce popovídat. První lety právě startují a sezóna zde trvá až do října. Můžete se sem vydat lenošit, ochutnat klasickou místní kuchyni a nebo procestovat celý ostrov třeba na kole.
6: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
9: Nákupy v online shop.cz.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
12: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
13: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
14: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
15: Já.
14: Protože jsou spolehlivé?
15: Já, natürlich.
14: A se zárukou na 5 let zdarma?
15: Já, sicher.
14: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
16: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Martin Císař
1: na rádiu Blaník.
2: Což takhle na dovolenou do Švýcarska. My se tam za chvíli vypravíme, nebude to o hokeji, i když možná tak trochu ono. Protože právě tam se koná hokejové mistrovství světa. Nicméně jednu pozvánku za malou chvíli přidám, tak poslouchejte dál a buďte s Blaníkem. Rádio Blaník. Máme 11 hodin a tohle už jsou holky s písničkou Mám ráda.

Americký zpěvák Michael Jackson, 12 minut po 11. A v tuhle chvíli se podíváme na web radioblanik.cz, tam si totiž můžete nově poslechnout další zajímavé povídání. Tentokrát o Švýcarsku a kromě tipů na aktivní

0: Os je takové jako proslulý místo a hraje tam i spousta teda českých hráčů, anebo tam působí jako trenéři, takže oni nás mají s hokejem hodně spojen.
1: A já ještě dodám, že tohle povídání je dokonce dvoudílné a o Švýcarsku se tak dozvíte skoro úplně všechno. Tak hurá na webradioblaník.cz a teď už zpátky k písničkám. Jaké vám nabídnu z těch českých určitě Michal Tučný, skupina Krištof a nebo Tomáš Klus. Ještě jednou, hezké dopoledne.
2: Hrajeme vám hezky česky.
3: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.

moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

0: To byla skupina Kryštof, posloucháte dopolední vysílání vašeho Blaníku a za chvíli dál hezky česky třeba Tomáš Klus, Věra Martinová, Magnetická bouře a k tomu i Dalibor Janda.
1: Vždycky jsem to já, koho smůla prohání.
0: Ano, je to víc než jasné, že dál si budeme hrát hezky česky mezi 12. a 13. to bude ryze česky, česká desítka. A zítra v 9 hodin je tu zas.
2: Tajemný rok Rádia Blaník.
3: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
4: Tak Pepíčku, jaká jsou vyjmenovaná slova pov?
5: Vy, vykat a vidon, vidra.
4: A vidon?
5: Jasně, a vidon Ondřejov. Tam koupíte KVHčka, biodesky, nátěry, osmo a luxol, vruty, šrouby, lepidla a silikony.
6: Ty má maminka.
5: No prostě všechno na jednom místě.
7: A vidon.cz. Dřevo ničím nenahradíš.
8: Novinka v palubních kamerách, která rozumí česky. Navitel RS990.
9: Zamkni video.
8: Navitel.cz. Navitel, aby vaše cesta nebyla na pytel.
10: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo, spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na dvou místech, v Čestlicích a v Europarku.
11: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
12: Kdo je tam?
13: Soudní exekutor.
12: Nejsme doma.
13: To máte pravdu, už nejste doma.
14: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
15: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
16: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
17: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v Auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz.
18: Rádi odpočíváte a chcete si užívat vaší zahradu za každého počasí? Zimní zahrady s posuvnými dveřmi za dobrou cenu vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz.
19: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
19: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.pragboat.cz.
19: Už vím.
8: Tak vzhůru na palubu.
4: Nevyšlo to v prvním kole? My, Střední škola obchodu, služeb a řemesel v Táboře, se skvělým zázemím, nabíráme i v kole druhém. Pokud máš zájem o kvalitní studium, koukni na www.ssjs.tábor.cz. Škola pro tebe.
6: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz.
7: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
10: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Senohrabech. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 17,90. Sleva 55%. Bila. To dobré začíná u nás.

0: za volantem.
1: Teď je přesně 11:30, ještě dopravní servis.
2: Na dálnici D1 probíhají krátkodobé práce na silnici, které blokují pravý jízdní pruh mezi 150. až 153. kilometrem ve směru na Brno. Předpokládaný konec je dnes ve 3 hodiny odpoledne a aktuálně se zdržíte v koloně asi 5 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Honza.
1: Tak děkujeme, Honzo, kdyby cokoliv na silnicích, dálnicích, dejte nám vědět.
3: Jsme Rádio Blaník.
0: Vaše pohodové rádio.
1: Dopravní linka Rádio Blaník je tu na čísle 603 11 71 71. Tohle už je švédská skupina ABBA a já přeji hezké dopoledne. Posloucháte Blaník a my jsme za to rádi.

0: Báječné dopoledne, tohle byl Dalibor Janda, na to se můžete těšit na Konopiště. Možná, že teď vykřikujete, jak těšit, dyť je vyprodáno. To sice je, ale něco pro vás ještě máme.
1: Hvězdy Konopiště na Rádiu Blaň.
0: Ano, jsou to poslední stupenky, budeme rozdávat příští týden od pondělí do pátku a vy máte velkou šanci po 8 hodině se dozvědět, kdo je tím daným nebo tou danou hvězdou Konopiště. A pokud uslyšíte toho zpěváka, zpěvačku nebo skupinu v našem vysílání, okamžitě volejte k nám mezi 8 a 19 hodinou na linku 800 109 109. A pokud se na vás usměje štěstí, máte vstupenky na Konopiště. A to rovnou dvě. Těšíte se? Já hrozně moc, protože 10 stupenek ještě nemá svého majitele. A možná jim budete právě vy. Já vám držím palce.
1: Koncert pro všechny bezva lidi.
2: A ne 27. narozeniny Rádia Blaň.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na Konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.

0: Za malou chvíli pravé poledne posloucháte Rádio Blaník a čeká nás česká desítka a v ní třeba puberťák Axendl X. Dále to budou Miraj a Drahokamy. Ale taky Jelena Všude zdejší. Jsme Blaník Rádio, co hraje hezky česky, a vám přeji dobrou chuť k obědu. A jaký dnešek bude, tedy o zbytek?
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Odpoledne k večeru částečné přibývání oblačnosti od severozápadu. Teploty mezi 25 a 29 stupni Celsia. Toliko počasí, hezké poledne.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Rádio Blaník, víkendové tipy. Rádio
3: Blaník. Hezké poledne. Brány do Kořán otvírají soukromé hrady a zámky. V našem regionu se můžete podívat třeba na zámek Neustupov. Během prohlídek přímo s majitelem nakouknete do běžně nepřístupných gotických sklepení. Prohlídka vychází v 13:00 odpoledne a vstupné je 250 korun. Pokud nevíte, co uvařit k obědu, nebo se vám vařit nechce, zajďte do Mělníka. Na náměstí Míru se koná oblíbený street food festival. A na dietní jídla zapomeňte, těšit se můžete na to nejlepší ze street foodu. Chybět nebudou ani sladké dobroty nebo piva, vína a koktejly. A celá rodina se určitě zabaví na Praze 8. Na základní škole Glovackého se koná velký rodinný sportovní den. Těšit se můžete na závody, soutěže o ceny nebo na nafukovací atrakce, včetně velké bojové dráhy. Na místě proběhnou taky ukázky vojenské techniky a policie České republiky. Tolik víkendové tipy. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
4: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
6: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete tentokrát těšit na výbornou herečku a velkou cestovatelku paní Ljubu Krbovou. Na řeckém ostrově Kos v příjemném beach baru vás kromě zajímavého povídání o cestování s paní Krbovou čeká i malé občerstvení. To vše zdarma pro naše klienty, kteří s námi budou v termínu 27. května na ostrově Kos.
7: Zdraví vás Ljuba Krbová a moc se na vás těším 27. května na řeckém ostrově Kos.
6: Po akci se s oblíbenou herečkou můžete vyfotit a nebo krátce popovídat. První lety právě startují a sezóna zde trvá až do října. Můžete se sem vydat lenošit, ochutnat klasickou místní kuchyni a nebo procestovat celý ostrov třeba na kole.
5: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
8: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
9: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
10: Housebrand Café per favore?
11: Si, signora.
12: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
13: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
14: Allegro Smart Weeks už běží.

0: Když něco, tak Allegro.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku.
0: BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
4: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
5: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Blaník.
1: Vítejte v České desíčce na Blaníku. Zdraví vás Petr Slíva. Slovy Karla Gotta, čas letí jako bláznivý. Týden se s týdnem sešel a je tady zase čas na žebříček 10 nejhranějších českých písniček v éteru v uplynulém týdnu. Tak, jak nám je spočítala Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI na základě počtu přehrání písniček v jednotlivých rádiích. Do playlistu rádií písničky různě vstupují a vypadávají, tu se objeví nějaká novinka, která vytlačí nějakou jinou písničku, potom se novinka ukáže, že nemá takový hitový potenciál, jak se původně zdálo, takže se do vyšších rotací vrátí nějaký starší kousek, potom to hudební dramaturg opět zkusí s tou novinkou a tak pořád dokola, čímž se dostávám k odpadlíkům. Českou desítku tentokrát opouští společná písnička skupiny Opět a Radeček a zpěvačky Eli s názvem I tak to za to stojí, která se před týdnem do žebříčku vrátila. A druhým odpadlíkem je písnička Zastav mě od Marka Ztraceného. Ale oba interprety v té aktuální české desítce uslyšíte. Stejně jako v ní uslyšíte skupinu Činasky s písničkou Selhání, která si připisuje čtvrtý týden v české desítce. Nejnovější kousek kapely, která svou historii začala psát už před více než 30 lety. A z Michala Malátného je vážený skoro 55-tník se stále tím šibalským úsměvem někdejšího pankáče. I o tom jsme se bavili, když tady byl na začátku května v kytarovém ránu. Záznam kytarového rána z částí skupiny Činasky najdete na našem webu a na YouTube kanálu i s obrazem. A v české desítce teď na 10. místě uslyšíte Činasky a Selhání.
2: Česká desítka na rádiu Blaník. Místo 10.

0: desítka na rádiu Blaník.
1: Posloucháte Českou desítku na Blaníku a tohle byla aktuálně devátá nejhranější česká písnička v uplynulém týdnu v rádiích a zároveň novinka České desítky. Marek Ztracený a jeho Modlitba za pátek. Vy, kdo posloucháte páteční premiéru České desítky, tak mám pro vás dobrou zprávu. Modlili jste se dostatečně a pátek skutečně dorazil. A vy, kdo posloucháte nedělní reprízu, nebojte, tak on zase přijde. K písničce Modlitba za pátek vzniknul i videoklip, ve kterém si mimo jiné zahrál i Petr Čtvrtníček a Marek vzpomínal, že když Petrovi zavolal, tak první slova byla: OK, zahraju, ale bude tě to stát 100 tisíc. A potom z Petra vypadlo, že chce, aby Marek těch 100 tisíc poslal ne jemu, ale dětské psychiatrické léčebně v Opařanech. Takže slovo dalo slovo, Petr Čtvrtníček si v klipu zahrál, bez nároku na honorář a v Opařanech mohou pořídit něco, co třeba nutně potřebují. Tak to bylo deváté místo a před námi je osmá příčka a na ní pro změnu Tereza Mašková a její Hořkosladký valčík. Život nikdy není tak hořký, aby se nedalo najít i něco sladkého.

0: desítka na rádiu Blaník. Tak to byl návrat do české desítky a v počtu týdnů strávených v žebříčku momentálně největší mazák, nebo spíš mazačka. Kateřina Marie Tichá, skupina Benjis a jejich společná písnička Plamen. Písnička, které Kateřina původně moc nevěřila. Myslela si, že z ní hit nebude a v éteru zapadne. A teď už si připisuje 110. týden. Slyšíte dobře, 110. týden v žebříčku nejhranějších českých písniček v rádích. A to nemluvím ani o tom, že 11krát ten žebříček vyhrála. Rozhodně příjemné překvapení nejenom pro Kateřinu. A my se vypravíme za dnešním prvním pohledem zpátky.
1: Česká desítka. Pohled zpátky.
0: Doslova a do písmene se vrátíme do roku 1998. Pamatujete si na projekt No Guitars? Založili jej Kamil Střihavka a baskytarista Zdeněk Mazač. Slyšíte? Baskytarista. Takže to s tou absencí kytar nebylo úplně 100%. Projekt No Guitars získal z 5 nominací na prestižní ceny Grammy, předchůdce dnešních andělů, 2 gramofonky, a to v kategorii nejlepší zvuková nahrávka roku a zpěvák roku 95. No a v roce 1998 přišla druhá deska a na ní byla i písnička Černá růže, která byla týden nejhranější českou písničkou v éteru.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník.
1: Pohled zpátky.

0: Dnešní první pohled zpátky a návrat do roku 1998 k projektu Kamila Střihavky a Zdeňka Mazače No Guitars. A za chvíli zpátky do přítomnosti. Posloucháte Českou desítku na Blaníku.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník.
3: Léto ve Špindlerově mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
4: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
5: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na 2 místech. V Čestlicích a v Europarku.
6: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
7: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
8: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
9: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
8: Všechno najednou?
10: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
11: Novinky Koncept najdete na koncept.cz.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
13: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
14: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
15: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
13: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
16: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz.
17: Svatební den jako z pohádky?
18: Lázně v Ráž u Písku.
17: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
18: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
17: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
18: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
17: Lázně v Ráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
18: Lázně.vráž.cz.
19: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
20: Jo, ono se řekne schody, ale vybrat ty správný schody, to už není jenom tak. Pohodlné, bezpečné, hezké a dřevěné nebo jiné. A hlavně, aby byly kvalitní. A víte co? Já zajedu do Jílového. Rodinná společnost JK+. Tam vědí a hlavně umí. www.jk+.cz.
21: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
22: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
21: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
22: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.

0: Posloucháte Českou desítku na Blaníku a tu desítku v názvu tvoří nejhranější české písničky v rádiových playlistech v uplynulém týdnu. A ani o tom velikonočním týdnu si neodpustím, abych vám je nezahrál. Po pauze v podobě pohledu zpátky zase hurá do žebříčku a tentokrát k 6. místu. Hořko-sladký valčík. To je písnička, která se na něm skrývá a která je součástí repertoáru Terezy Maškové a také její loňské desky Nebudu sedět v koutě. A kout je asi poslední místo, kde byste Terku našli, protože po vyprodaných Lucernách se jí na začátku roku podařilo zaplnit i pražskou halu O2 Univerzum a následně vyprodat turné, z něhož zbývá už jenom jeden koncert 9. dubna v Jablonci. A daří se jí i v éteru. Tak tady je to 6. místo a 12. týden v české desítce. Hořko-sladký valčík.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník.

0: tisícka. Na rádiu Blaník.
1: Tak to byly dvě výrazné dámy po sobě. Terka Mašková na šestém místě a Kateřina Marie Tichá se skupinou Benjis a s písničkou Plamen na místě pátém. Před několika dny se v Hradci Králové a v Praze uskutečnili předpremiéry dokumentu Dana Svátka o Davidu Stypkovi, na kterých Kateřina s Benjis zahráli. Do běžné distribuce by se film měl dostat 16. dubna. To takový Marek Ztracený pro změnu odpočítává měsíce, týdny a dny do svého největšího koncertu, který proběhne 7. srpna v Praze na Letné, a na své stránce na Facebooku nechává fanoušky rozhodovat, které písničky zařadit do koncertního setlistu. No a v České desíce na Blaníku má písničku Zastav mě. Aktuálně čtvrtou nejhranější českou písničku v éteru.
0: Česká desítka na rádiu Blaník. Místo čtvrté.

0: tisícka na rádiu Blaník.
1: Čtvrtou nejhranější českou písničkou v éteru je ta, která právě dozněla. Zastav mě od Marka Ztraceného. Suma sumárum 44. týden v české desítce. A než se vrhneme na stupínek vítězů, tak ještě jeden pohled zpátky.
0: Česká desítka, pohled zpátky.
1: Nebudeme se tentokrát ohlížet nikam zvlášť daleko do minulosti. Tentokrát to bude jenom takové ohlednutí přes rameno na to, co se v éteru dělo touto dobou před 3 lety. Psal se duben roku 2023 a nejhranější českou písničkou v éteru byla Půlnoc od Poetiky. Dodnes jejich největší hit. Na prvním místě žebříčku strávila tenkrát písnička krásných 15 týdnů. Skupina se v té době rozloučila se svým zakládajícím členem, raperem Eduardem Rovenským, a vydala se trošku jinou cestou, a asi ne úplně špatnou, když 15 týdnů vedla s touto písničkou airplayovou hitparádu. Tady je Půlnoc.
0: Česká desítka na rádiu Blaník. Pohled zpátky.

0: To bylo ohlédnutí do roku 2023, kdy 15 týdnů vedla českou desítku písnička, která právě dozněla. Půlnoc od Poetiky. No a my jdeme na ten stupínek vítězů. Tady se nám to od minula trošku zpřeházelo. Třetí místo tentokrát zaujal puberťák Xindla X, který se poměrně dost týdnů držel na druhém místě a předtím 11 týdnů strávil dokonce v čele žebříčku. A propo čekám, kdy se do žebříčku propracuje Ondruva novější písnička Křídla, kterou naspíval s dcerou Alicí. No, uvidíme, uslyšíme, tak jako tak, tohle je puberťák a třetí místo.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník. Místo

0: Blaník.
1: Jednička minulého a předminulého týdne a taky předminulého týdne a tak dále. A tak bych mohl pokračovat celkem 15krát, protože tolik vítězství si v české desítce odnesla písnička od Miraj s názvem Drahokamy. Ale něco mi říká, že Miraje už brzy v české desítce najdeme s úplně jinou písničkou. V duetu s Evou Farnou, který tento týden představili a který se jmenuje Vzpomeneš si? Tady je jenom ukázka.

0: jestli duet Miraje a Evy Farné zaujme hudební dramaturgy v rádích natolik, aby si vysloužil některou z příček České desítky. No a před prvním místem si ještě dáme rekapitulaci. Na 10. místě tentokrát skupina Kryštof s písničkou Život je krásný a oslavili 110. týden v České desítce. Do České desítky se vrátila taky písnička Všechno je v pořádku od skupiny Opět a Radeček a usadila se na místě 9. Naše cesty nejsou to, co jsme si přáli. Novinkou v České desítce je písnička Vanilkové nebe od dvojice Marcel Fiedersky na místě 8. Radečci společně s Moravskou filharmonií ještě jednou v České desítce pro změnu na 7. místě a písnička Praha. Je krásný najít cestu ven. Hořkosladký valčík Terezy Maškové, to je 6. nejhranější česká písnička v éteru v uplynulém týdnu. Kateřina Marie Tichá a skupina Benjis se usadili na místě 5. s písničkou Plamen. Bramborové umístění tentokrát patří Marku Ztracenému a písničce Zastavně. Bronz bere Xindo X a jeho puberták. Jednička minulého týdne, Drahokamy od Miraj, se tentokrát musí spokojit se stříbrem.
1: Česká desítka.
2: Česká desítka.
1: Česká desítka.
2: Na rádiu Blaník.
0: A jdeme na to první místo. Už víme, že jej nezaujali Miraj s písničkou Drahokamy, jako minule, ale někdo jiný. Tak kdo tam je? Písnička, která si tu první příčku už 15krát vyzkoušela a teď je to po 16., co vystoupala na vrchol české desítky. Nebudu vás napínat, tady je Všude zdejší od skupiny Jelen.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník, místo první.

0: Návrat na první příčku. Po 16. se písnička Všude zdejší od Jelenů stala nejhranější českou písničkou v éteru a celkově si připsala 63. týden v žebříčku, který opět vycházel z hitparády nejhranějších českých písniček, který týden co týden sestavuje Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI, a i tento týden za něj děkujeme. A to je pro dnešek vše. Užijte si klidné, pohodové a požehnané Velikonoce, nejlépe s Blaníkem. Petr Slíva se pro tuto chvíli loučí a předávám slovo kolegům. A u České desítky se na vás těším zase příští pátek po 18. hodině a v repríze v neděli v poledne.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.
2: Krásnou neděli, krásné odpoledne vám přeji a teď 5 minut před 13. hodinou mohu slíbit Jakuba Smolíka.
3: Tví chlapy nebrečí, jen v pohádkách se lásko má říká.
2: Michala Hruzu.
4: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou.
2: A taky Standu Hloška a Petra Kotval.

0: Krásnou neděli 24. května vám přeji po repríze České desítky, snad jste si užili písničky. A teď krátce počasí a taky doprava. Komplikace jsou třeba na dálnici D1.
1: Blaník za volantem.
0: Dopravní linka Rádia Blaník a Honza z ředitelství silnic a dálnic.
2: Na dálnici D1 se stala dopravní nehoda na 123,5 km ve směru na Brno. Počítejte zde se zdržením asi 10 minut. Při pokračování dále na Brno se ještě zdržíte okolo 5 minut před dopravním omezením na 150. kilometru.
0: Pokud máte dopravní informace, využijte naši dopravní linku, číslo má 603 11 71 71.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
0: Zatímco od rána bylo většinou jasno, postupně se začne zatahovat, říká meteorolog Martin Tomáš, ale připravte se i na velmi vysoké teploty.
3: Odpoledne se také ojedinělé mohou objevit přehánky s větší pravděpodobností na severovýchodě Čech a na severu Moravy. Nejvyšší denní teploty budou mezi 25 až 29 stupni Celsia nejčastěji, ale v západní polovině Čech může být až 31 stupňů.
0: No a zítřek ten bude většinou slunečný a teploty až do 29 a podobně také v úterý.
4: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio

krásné odpoledne. Dneska vrcholí festival Open House Praha a můžete si opět prohlédnout budovu ministerstva dopravy. Nakouknete do foaje budovy, uvidíte mramorové schodiště, pracovnu i prostory bývalého bytu prezidenta Husáka. Prohlídka vás zavede i do podzemního krytu a projedete se páternosterem. Na zámku Nela Hozeves se dneska můžete vydat na bojovku po stopách ztraceného pokladu. Dostanete čelovku a vydáte se do útrob zámku. Projdete tajnými schodišti, vystoupáte ke krovům a prohlédnete si i sklepení. A místo výkladu na vás čekají úkoly, které vyžadují kreativní myšlení a týmovou práci. A brány do Kořán otvírají i soukromé hrady a zámky. V našem regionu se můžete podívat třeba na Dobříš. V rámci vstupného do francouzského parku na vás zdarma čeká komentovaná prohlídka. Zavede vás třeba do oranžerie a nakouknete i do podzemního kanálu. Vychází se ve 2 a ve 3. Tolik víkendové tipy. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.

0: Erich
1: na rádiu Blaník.
2: Krásnou neděli, za 2 minuty bude 13. hodina, před námi je Standa Hložek, Petr Kotwald a písnička V pohodě a za chvíli Jana Kratochvílová, protože Janičky mají právě dnes svůj svátek.

No tak vstávej, zpívá Jana Kratochvílová, písnička V stínu Kapradiny. Mimochodem, Jana Kratochvílová, zlínská rodačka, dneska slaví svůj svátek, protože v kalendáři jsou Jany. Jana je čtvrté nejčastější ženské jméno v naší zemi. Všem Janičkám přejeme hlavně hezký den. Moje maminka je taky Jana, tak také přeje hezký den. Je více než čtvrt milionu dívek a žen jménem Jana v naší zemi, takže, milé dámy, pořádně to oslavte. Dneska máme krásný slunečný den, tak si to užijte. No a narozeniny slaví jeden z nejslavnějších amerických písničkářů, hudebník, umělec a držitel Nobelovy ceny za literaturu. Ano, Bob Dylan. Tento zpěvák má nejvíce hitů ze 60. let a musím říci, že je velmi známý umělec. Jedna taková zajímavost. Podle deníku New York Post, Bob Dylan občas hraje na kytaru a zpívá ve školce, kterou navštěvuje jeho 5letý vnuk. Rodiče dětí se o tom doslechli poté, co jim doma děti vyprávěli o podivínském kytaristovi, který k ním chodí do školky, zpívá krásně, ale hrůzostrašné písničky podle textů, a pak zjistili, že je to Bob Dylan, ano, držitel Nobelovy ceny. Ale písničky ty jsou nádherné. Knockin' on Heaven's Door, dnešní oslavenec Bob Dylan.

Michal Hrůza, písnička Budu ti vyprávět. Za týden budeme mít rozhodně co vyprávět, touto dobou bude po Konopišti. Uteklo to jako voda, pouze 6 dnů. A Jakub Smolík na Konopišti taky bude, tentokrát se těšte taky na písničku Prý chlapi nebrečí, která bude za chvíli. No a pokud nemáte vstupenky na Konopiště a teď jste si vzpomněli, že byste příští týden chtěli, tak na webu už nejsou, už se všechny prodali.

0: Ale chlapi nebrečí. Chlapi ladí blaník a sledují po 8 hodině nápovědu, protože nápověda od pondělí do pátku může zrovna vás dostat na konopiště. Vstupenky pro vás máme do naší soutěže.
1: Jsme Blaník a hledáme hvězdy konopiště.
2: Pojďte je hledat s námi.
1: A můžete na tom královsky vydělat.
2: Každý všední den pro vás máme poslední vstupenky na naší vyprodanou narozeninovou oslavu.
1: A to navíc zcela zdarma.
2: Koncertů je mnoho.
1: Konopiště jenom jedno.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Partnerem koncertu je i Itálie Online. Vaše dovolená v Itálii bez starostí začíná na www.italieonline.cz. Nyní i s komplexním pojištěním pro celou rodinu zdarma.
5: Přátelé, na našem webu radioblaník.cz si můžete poslechnout další zajímavé povídání. Tentokrát s odbornicí na Švýcarsko paní Alenou Koukalovou. A dozvíte se tam třeba podrobnosti o tom, jak ve Švýcarsku vypadá turistické značení.
6: To značení je opravdu skvělý. Můžete se na to maximálně spolehnout. Ale je to trochu jinak značený. My máme ty 4 barvy, modrou, červenou, zelenou, žlutou. A ještě to jako má nějaký význam, že červená je hřebenovka, modrá je podle vody a tak. Tak to oni mají jinak. Mají žlutý a ta cedula jako nemá ty pruhy. A to je vlastně normální jako trasa pro pěší. Pak mají červenou a to je horská trasa, ale schůdná jako pro kohokoliv. Nejsou tam žádný žebříky, lana nebo něco. A pak je modrá horská a to už je jako pro náročná horská turistika a tam už se můžou objevovat i nějaký skoby, žebříky, prostě nějaký komplikace.
5: A to zdaleka není všechno. Probrali jsme třeba i to, jak ve Švýcarsku strávit aktivní dovolenou. Tak poslouchejte už teď na webu radioblaník.cz a ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
2: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
7: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
8: Luboši, ty ho nevíš, nic ti neudělal.
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
9: Ahoj, tady Vašek Neutbárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
10: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
11: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
12: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
13: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
14: Kontejnery Siegel, dobrý den.
15: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
14: A tomu říkáte problém?
16: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
17: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
18: Lyže?
19: Happy Sport.
18: Dětské kolo?
19: Happy Sport.
18: Půjčovna?
19: Happy Sport.
18: Servis?
19: Happy Sport.
18: Bazár?
19: Happy Sport.
18: Šťastné dítě?
20: Happy Sport.
18: Happy Sport?
19: Happy Sport.
21: Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
20: Happy Sport. Otestuj Subaru Sedlčany.
21: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
20: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
22: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodej na motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
23: Svatební den jako z pohádky?
24: Lázně v ráž u písku.
23: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
24: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
23: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
24: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
23: Lázně v ráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
24: Lázně.vráž.cz.
25: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.

z mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem si vrátil

0: Jakub Smolík s písničkou Prý chlapi nebrečí. Jaké máte počasí u vás doma? Já si myslím, že krásné, až letní. Dokonce třeba v Pojizeří, v Mnichově Hradišti, na Mladoboleslavsku, v Lise nad Labem, tedy i v Polabí, jsou teploty přes 30 stupňů Celsia. A pokud vám to nestačí, my vás rádi pošleme za sluníčkem.
1: Za tři české za sluníčkem.
0: Kdyby totiž Jakub Smolík se svojí písničkou Prý chlapi nebrečí zaspíval znovu s jinou písničkou a pak třetí, tak by to byl ten správný čas volat 800 109 109. Ono to přijde tento víkend. A vzhledem k tomu, že je neděle, už konkrétně 13.41, tak moc toho času nezbývá. A jakmile by jeden zpěvák, zpěvačka nebo skupina byli třikrát po sobě s různými písničkami, není to chyba, je to součástí naší hry. A ve správný okamžik, to znamená na konci té třetí písničky od stejného interpreta, volejte na 800 109 109, protože pokud by se vám podařilo být po té třetí písničce jako první na našem telefonu, tak v ten okamžik se můžete těšit na skvělé pláže, ubytování na 8 dní v 5hvězdičkovém hotelu s all inclusive, letecký zájezd pro 3 osoby od CK Blue Style do hotelu Henry Resort and Spa, ten je v Albánii a výhra čeká na někoho z vás, tak držím palce.
1: Za tři české, za sluníčkem. Na rádiu Blaník.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
3: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
4: Po letním víkendu přijde zase pondělí.
5: Ale není se čeho bát, s Blaníkem bude opět pohodové.
4: A navíc ráno na Blaníku bude plné vašich dobrých zpráv.
5: Rovněž budeme proplácet účtenky.
4: A těšíme se na vás po 6. ráno. Petr Slíva
5: a Adéla Zahradničková.
1: Radio Blaník. Pohodové ráno.
2: Pohodové české rádio.
0: Sice vás dnes pošleme rádi ještě za sluníčkem, jako kdyby to nestačilo, dnešní teploty jsou úžasné, tak teď vás pošleme úplně někam jinam. Od Tatier k Dunaju, tady je slovenská skupina Elan.

0: Marie Rotrová, písnička Střapatá nohata. No a po 14. hodině Hana Zagorová, Petr Rezek, Duhová víla.
1: Stoupá, stoupá, duhový sál.
0: Iveta Bartošová, Málo mě zná.
2: Málo mě zná, málo mě zná, kdo o mě říká.
0: Taky Dalibor Janda.
3: Pojď dáme zeď o klukách ze školy.
0: Hrát budeme hezky česky, po zprávách přidáme ještě počasí a dopravu.
4: Blaník za volantem.
0: S drobnými komplikacemi počítejte na dálnici D1. Podrobnosti má Honza z ředitelství silnic a dálnic.
5: Se zdržením do 5 minut v silné dopravě počítejte na dálnici D1 mezi 194. až 196. kilometrem ve směru na Ostravu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Honza.
0: Pokud máte dopravní informace, volejte naší dopravní linku Rádia Blaník 603 11 71 71.
6: Rádio Blaník.
4: Rádio Blaník. Počasí.
6: Rádio Blaník.
7: Pěkný den vám přeje Ivana Balkovská. Nejnižší noční teploty nám klesnou ke 12 stupňům. Pondělní obloha bude slunečná a bude nadprůměrně teplo. Bude většinou jasno, nejvyšší denní teploty se vyšplhají k 29 stupňům a bude foukat slabý během dne přechodně mírný severní až severozápadní vítr. Toliko počasí a za chvíli už zprávy s Kristýnou.
4: Rádio Blaník.
8: Nejvíc pohody
4: a nejvíc českých písniček.
8: Za každého počasí.
9: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
10: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
11: Hausbrand Café per favore?
12: Si, signora.
13: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
14: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
15: Tak dobře poslouchejte.
14: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
15: House Running.
16: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
14: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
16: Budete viset 101 metrů nad zemí.
14: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
17: Maminko!
16: Prostě pořádnej adrenalin.
14: Tenhle zážitek najdete pouze na
18: Firma na zážitky
16: CZ.
19: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
20: Fakt? A kam pojedeme?
19: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
20: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
19: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
10: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel.

0: svoji na prospánek.cz. Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Ministr školství Plaga chce zastavit testování základních škol. Středočeští hasiči dostanou miliony. Slavia uzavře mistrovskou sezónu proti Plzni. Krásné odpoledne, u zpráv vás vítá Kristýna Ševčíková. Ministr školství Robert Plaga si kvůli testování žáků 5. a 9. tříd zítra předvolá ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Je připravený testování i úplně zastavit, prohlásil. Některé školy si stěžovaly na výpadky při online vyplňovaném testování. Kritiku vyvolala také závěrečná část testu s otázkami na detaily z osobního života. V Brně pokračuje 76. ročník sjezdu sudeckých Němců. Přijeli s poselstvím lásky a nikoli nenávisti. V projevu k účastníkům sudoněmeckého sjezdu to dnes prohlásil šéf sudoněmeckého krajského sdružení. Sjezd sudeckých Němců se koná poprvé v České republice. Akce bude pokračovat až do pondělí. Středočeský kraj pošle miliony dobrovolným hasičům. Už v červnu spustí část dotačního programu. Nechce totiž čekat na podmínky státní podpory. To potvrzuje i hejtmanka Petra Pecková.
3: Dobrovolní hasiči potřebují být akceschopní a potřebují obnovovat svoje vybavení průběžně. My jim nemůžeme vzkázat, ať počkají do podzimu, že už třeba budeme vědět, kolik peněz od státu dostanou a co budeme spolufinancovat.
2: Celkem je pro letošní rok v rozpočtu Středočeského kraje vyčleněno na podporu hasičů 85 milionů. Třemi zápasy skupiny o titul se dnes uzavře sezóna první fotbalové ligy. Už jistý šampion Slavia ji zakončí doma v Edenu proti Plzni a po utkání před prázdnými tribunami převezme pohár pro mistra. Výsledek už nic nezmění na třetím místě Viktorie. Konečné pořadí v tabulce neovlivní ani zbývající zápasy. Druhá Sparta přivítá čtvrtý Hradec Králové, pátý Jablonec hostí v severočeském derby, šestý Liberec. Všechny zápasy startují teď ve 2 hodiny. Tolik zprávy a teď se na vás těší Jirka.
4: Jo, tak startuji teď ve 2 hodiny.
5: Jirka Frélich
1: na Rádiu Blaník.
4: Tak pojďme odstartovat neděli, kdy vám hrajeme hezky česky. Hana Zagorová, Petr Rezek a Duhová víla a taky písnička skupiny Queen, The Show Must Go On, nebo Dalibor Janda. Užijte si krásné písničky s Blaníkem, hezkou neděli. Rádio.

0: Slovenská zpěvačka Kristýna a písnička Hore hroní. Když se vracíme k nějakému našemu vysílání, dáváme vždycky velmi krátkou a rychlou ukázku, ale ten pátek ráno po 7, ten stál za to, když jsme zavolali Lucce z Liberce. No to bylo radosti.
1: Co děláte, Lucko, po ránu?
2: Teďkon poslouchám rádio, prostě.
1: No to děláte dobře, hlavně no, abyste poslouchala to správné rádio.
2: No určitě vaše Blanický každý ráno, úplně strašně ráda vás poslouchám.
1: Je, to jsme rádi.
2: Miluji vaše písničky.
1: My si to dáme za rámeček, ale než si to zarámujeme, tak nám Adele řekne, co to dneska proplácíme.
3: Dnes bychom měli proplatit kosmetický stolek pro holčičí dvojčátka k 11. narozeninám za 4753.
2: Jo. Lucko,
1: ještě neděkujte. Ještě jste nám neřekla, kdo dospíval na Blaníku.
2: Písnička není nutno a je to...
1: To není nutno, je to důkaz toho, že posloucháte.
2: Děkuji moc krát, ježišmarja, to bude mít strašnou radost, protože já to asi nemůžu, protože já jsem teď na nemocenský a
1: no.
2: Počítáme peníze a prostě já si budu brečet. Ježišmarja, děkuji moc krát.
0: Petr platí vaše účty. Petr platí vaše účty každý všední den po 7 hodině raní a ten pátek, ten prostě stál za to. Ještě jednou zdravíme Lucku z Liberce. Tak toto ráno může vypadat třeba i s vámi, pokud nám napíšete do SMSky, co byste chtěli proplatit, kolik to stálo, jak se jmenujete, odkud jste, a čekejte ráno po 7 hodině každý všední den u telefonu a taky u Blaníku, abyste znali správnou odpověď na otázku, co právě doznělo na Blaníku. To je totiž jediná cesta k tomu, aby Petr proplatil zrovna ten váš účet.
4: Petr platí vaše účty.
5: Každé všední ráno na Blaníku.
0: Pojď, dáme řeč. Dalibor Janda, řeč s Daliborem Jandou možná můžete dát už příští týden v sobotu, bude s námi na Konopišti.

0: Lucka Bílá s písničkou Mám ráda život, za chvíli je taky Helena Vondráčková. Lásko má já stůňu, písnička z noci na Karlštejně, teď ale hokejový šampionát.
1: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
0: A Kristýna Ševčíková.
2: Hezké odpoledne, jak už od nás víte, čeští hokejisté se probojovali do čtvrtfinále mistrovství světa. K vítězství nad Slovenskem 3-2 jim také pomohl brankář Josef Kořenář, který se pod triumf nad Slováky zapsal 28 zákroky a celkově si připsal ve 14. reprezentačním utkání 12. vítězství. Tak trochu omylem rozhodl zápas kapitán hokejové reprezentace Roman Červenka. Na začátku 53. minuty skóroval po teči bruslí na 3-2. Za národní tým vystřelil už 67 branek, z toho na mistrovství světa jich dosáhl 35 a vzdaluje se tím Jaromíru Jágrovi se 32 zásahy. Čeští hráči tak budou hrát o umístění v tabulce. Zítra nastoupí proti Norsku v 16:20 a rozhodnou, zda postoupí z první nebo druhé příčky. V úterý na náš tým čeká poslední a těžký soupeř základní skupiny Kanada. Ještě přidávám program dnešních zápasů. Od 16:20 proti sobě nastoupí Lotyšsko z Británii a Dánsko vyzve Itálii. Večer ve 20:20 se střetnou Finsko, Rakousko a Slovensko. Kanada. Tolik hokejový speciál a další uslyšíte zase zítra ráno.
1: Fandíme hokeji.
3: Mistrovství světa na rádiu Blaník. Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro. Novinka v palubních kamerách, která rozumí česky. Navitel RS 990.
4: Zamkni video.
3: Navitel.cz. Navitel, aby vaše cesta nebyla na pytel.
5: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
6: Kdo je tam?
7: Soudní exekutor.
6: Nejsme doma.
7: To máte pravdu, už nejste doma.
8: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
9: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
10: Léto ve Špindlerově mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
11: Kontejnery Siegel, dobrý den.
12: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
11: A tomu říkáte problém?
13: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
14: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
15: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
14: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
16: Jaro v Sedlčanech patří zpěvu. 26. května od 18 hodin vás v kulturním domě Josefa Suka čeká tradiční koncert Sedlčanská vonička. Vystoupí dětský pěvecký sbor Zábojáček, žáci hudebního oddělení ZUŠ Sedlčany i smíšený pěvecký sbor Záboj Sedlčany. Těšte se na české i světové melodie v podání místních zpěváků. Vstupenky na www.kdjs.cz.
17: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem. 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v auta SRO Příbram. Přijeďte se svést. Těšíme se na vás. auta.pb.cz.
4: Tak já jdu, miláčku.
18: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
4: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
18: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
4: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
18: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
19: Nevyšlo to v prvním kole? My, Střední škola obchodu, služeb a řemesel v Táboře, se skvělým zázemím, nabíráme i v kole druhém. Pokud máš zájem o kvalitní studium, koukni na www.ssjs.tabor.cz. Škola pro tebe.
20: Svatební den jako z pohádky?
21: Lázně vráž u písku.
20: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
21: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
20: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
21: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
20: Lázně vráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
21: Lázně.vráž.cz.
22: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
23: K čemu vám jsme dobrý?
24: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.

0: Helena Vondráčková. Když jsme minulý týden hledali v našem vysílání Helenu Vondráčkovou, nápověda po 8 hodině raní měla pouze 2,5 vteřiny a zněla takto. Slova je píseň. Protože my tady u nás na Blaníku máme hvězdy konopiště. 10 vystupujících, kteří s námi budou na konopišti, můžou zaznít kdykoliv během našeho vysílání právě teď. To byl takový malý důkaz. No ale pokud ta hvězda konopiště je právě ta klíčová pro ten den, to se dozvíte zrovna ráno. Protože právě na Blaníku každé ráno Petr Slíva ukáže někoho takového, to znamená nějakou hvězdu konopiště, ty 2 až 3 vteřiny musí stačit. Slova je píseň. K tomu, abyste nám volali na 800 109 109, protože pokud poznáte v našem vysílání tu správnou hvězdu konopiště, no tak pak máte velmi vysokou šanci, abyste ji viděli naživo, protože hvězda konopiště, to je to klíčové, co ve našem vysílání budeme hledat zase zítra od 8 hodiny raní do 7 hodiny večerní, protože ráno půjde o všechno posledních 10 vstupenek, tak si to nenechte ujít.
1: Koncert pro všechny bez
2: a ne 27. narozeniny Rádia Blaník.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.
5: Připomeňte si rok vašeho života.
1: Každý všední den v 9.

čtvrtě na tři, krásnou neděli, oheň v sobě máš, to je písnička Karla Gotta, za chvíli Lenka Filipová, hrajeme si hezky česky, máme horký vlastně letní den, na to, že je 24. květen, tak doufám, že si užíváte někde třeba u vody, anebo u vás na zahradě s něčím dobrým v ruce, tak si vychutnejte i písničku Karla Gotta.

0: Lenka Filipová s písničkou Dobrý Bůh to ví, po 15. hodině Michal David a Chtěl bych žít tak, jak se má. Syndl X a Na vodě.
1: Celý můj život plave na vodě.
0: Skupina Jelen Někde kolem.
2: Jestli jsi ještě někde kolem, prosím, bratře, ti můžu zbohat.
0: Zůstaňte někde kolem Blaníku, budeme dál hrát hezky česky.
3: Rádio Blaník.
4: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
5: Hezký den vám přeje Ivana Balkovská. V noci očekávejme polojasnou, postupně až jasnou oblohu. Zítra se to moc nezmění, bude slunečno a nadprůměrné teplo a bude většinou jasná obloha. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají k 29 stupňům a foukat bude slabý během dne přechodně mírný severní až severozápadní vítr. Toliko počasí a teď se podíváme na silnice.
4: Jak bude?
6: A co si vzít na sebe?
4: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
5: Dejte pozor na trase Řevničov Nová Ves u Slaného, probíhají tam práce údržby. Na trase Mělník Mladá Boleslav za Krnskem probíhá údržba stromu a keřů, tak s tím určitě počítejte a projíždějte opatrně. Na dálnici D10 mezi 7. a 15. kilometrem ve směru na Turnov probíhají práce na silnici, v místě se tvoří pomalu jedoucí kolony. A na dálnici D4 mezi 18. až 18.5. kilometrem směrem na Strakonice probíhají práce na silnici, provoz je vedený dvěma jízdními pruhy. Tolik dopravní servis, to je ode mě vše a za chvíli už zprávy s Kristýnou.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
8: Vidíš to?
9: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
8: No a víš, co vidím já?
9: Co?
8: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
9: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
8: U nás si vybere úplně každý.
9: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
8: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
9: Nejlepší dárek je zážitek.
10: Firma na zážitky.
9: CZ.
11: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Lego Editions Helma Lewis Hamilton ze Scuderia Ferrari HP jen za 1799 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
12: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
13: Já.
12: Protože jsou spolehlivé?
13: Já, natürlich.
12: A se zárukou na 5 let zdarma?
13: Já,
12: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
15: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
16: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.
4: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
5: Meteorologové varují před požáry. Macinka chce odklad rozhodnutí o delegaci na summit NATO. Tenisté Lehečka a Muchová vstoupí do Roland Garros.
3: Blaník.
10: Pěkné odpoledne přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Kvůli suchu platí výstraha před požáry ve středních a severozápadních Čechách. Varování platí v Praze a nejbližším okolí a na území až k Žadci a Podbořanům směrem na západ a k České Lípě a Mnichovu Hradišti směrem na sever. Je pravděpodobné, že území s platnou výstrahou se bude rozšiřovat. Ministr zahraničí Petr Macinka navrhne premiérovi Andrejovi Babišovi odklad rozhodnutí o delegaci na červencový summit NATO. Chce, aby o tom vláda rozhodla až v druhé polovině června po jednání ministrů obrany v Bruselu. Tento týden Babiš oznámil, že vláda by o složení delegace měla rozhodovat 8. června. Nová studie může přispět ke zlepšení cukrovky. Výsledky výzkumu totiž přináší poznatky, které přispívají k vývoji buněčné léčby diabetu. Pokračuje z Biotechnologického ústavu Akademie věd ČR Gabriela Pavlínková.
17: Cukrovka patří mezi nejrozšířenější chronická onemocnění a u mnoha pacientů souvisí s nedostatkem nebo poškozením beta buněk slinivky břišní. Jedním z hlavních směrů současného výzkumu moderní medicíny je buněčná náhrada, tedy příprava zdravých a funkčních beta buněk v laboratoři a jejich následná transplantace pacientům s diabetem.
10: Vědci teď budou pracovat na procesu nasměrování těchto buněk k produkci inzulinu. Tenisté Jiří Lehečka a Karolína Muchová vstoupí v pondělí do grandslamového Roland Garo. 12. nasazený Lehečka otevře proti Španělovi Pablu Carreňovi program na kurtu číslo 6. Turnajová desítka Muchová nastoupí v závěrečném duelu proti Rusce Anastazii Zacharovové. Tolik zprávy a pokračuje zase Jirka.
0: No doplním, Marie Bousková, sledoval jsem to, už porazila Italku, takže první Češka postoupila do druhého kola, velký potlesk a pojďme hrát hezky česky.
18: Jirka Frélich
19: na rádiu Blaník.
0: Za pár vteřin 15. hodina napište SMSku, co vám tento týden nebo o víkendu udělalo radost. 603 118 118. Těšíme se na vás. Naše vysílání teď bude na vodě.
19: Rádio Blaník.
0: Tedy alespoň trochu na vodě. Single X a právě taková stejnomenná písnička, která vás teď doufám potěší. Hrajeme si hezky česky. Krásnou slunečnou neděli přejeme z Blaníku.
20: Člun asi trpí závadou, je častěji na dně.

sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.

0: Rádio Blaník, kdo pak je na telefonu? Rádio Blaník, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Tady Michaela.
0: Vy mi voláte, že u vás asi je hezké počasí, že?
1: Ano, taky. A slyšela jsem třikrát písničku Ksindla X.
0: Ono v Albánii je totiž taky hezky, víte to?
1: Je tam hezky,
0: jo. Je tam hezky, no jasně.
2: Za tři české za sluníčkem.
0: Takový pětihvězdičkový hotel s all inclusive. Letecký zájezd pro tři osoby od cestovní kanceláře Blue Style do hotelu Henry Resort and Spa v Albánii. Je váš?
1: To je krásný, děkuju.
0: Odkud jste?
1: Od Nymburka.
0: Od Nymburka. A jenom křestní jméno můžeme vědět?
1: Michaela.
0: Míšo, tak já vám moc gratuluji. Teď musíte doma poskládat, jaké tři osoby celkem vlastně poletí, tedy další dvě k vám, abyste si to užili v Albánii v pětihvězdičkovém hotelu s all inclusive, 8 dní, 7 nocí, přílužkový pokoj, stravování, co budete chtít, to je vaše. No a už jste byla někdy v Albánii?
1: Ne, nebyla a moc bych tam chtěla.
0: No vidíte. Tak teď se vám to splnilo při neděli odpoledne. Tak ano, už máte krásnější den.
1: Moc krát. Ano, já jsem teda měla dneska hezký den, ale teď ho mám ještě hezčí.
0: Teď jsme tomu dali úplně razítko. Super, ano. Tak já zdravím na Nymbursko, kde je taky přes 30 stupňů, jak jsem koukal, je, v celém ano, tom ano. Polabí.
1: Ano.
0: Tak v Albánii budete mít asi ještě tepleji. Užijte si
1: ano,
0: krásnou leteckou dovolenou s all inclusive. Je to vaše?
1: Děkuju moc krát.
2: Za tři české, za sluníčkem. Na rádiu Blaník. Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená. Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
0: No to byste viděli, kolik dalších volajících hnedka na lince. Koukám 545 na konci, 948 na konci, taky 396 i vás moc. Ale ten první na telefonu, to byla naše posluchačka z Nymburska. Teď už ABBA.

0: Slovenská skupina No Name, ne, alebo áno, zcela určitě áno, dostane se na vaše SMSky za chvíli. Do těch SMSek nám pište odpověď na otázku, co vás tento týden potěšilo, co vám udělalo radost. 603 118 118. Za chvíli se na vaše SMSky dostane a doufám, že vám udělá radost taky Michal David. Písničkou Chtěl bych žít, tak jak se má, mimochodem sobotu nám všem udělá radost na Konopišti. No a pokud si říkáte, nemám vstupenky, tak to se může změnit už příští týden, protože od pondělí do pátku zase budeme o vstupenky hrát po našem vysílání. Důležitá je nápověda ráno po 8.
1: Konopiště hlásí vyprodáno.
2: Vy tam ale stále ještě můžete být s námi.
1: Máme pro vás jako dárek poslední vstupenky.
3: Poslouchejte Blaník a získejte je navíc zcela zdarma.
1: Každý všední den.
2: Hvězdy Konopiště na Blaníku.
4: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
5: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. cppp.cz.
6: Tak Pepíčku, jaká jsou vyjmenovaná slova pov?
7: Vy, vykat a vidon, vidra.
6: A vidon?
7: Jasně, a vidon Ondřejov. Tam koupíte KVHčka, biodesky, nátěry, osmo a luxol. Vruty, šrouby, lepidla a silikony.
8: Ty má maminka.
7: No prostě všechno na jednom místě.
9: A vidon.cz. Dřevo ničím nenahradíš.
10: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
11: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
12: Carglass opraví, Carglass vymění.
13: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
14: Kvalitní interiérové schody, to je firma JK Plus, jílové u Prahy, schodiště všech tvarů, typů a materiálových provedení. A nejen schodiště, ale také různé druhy zábradlí. www.jkplus.cz. Rodinná společnost se sídlem v Jílovém u Prahy. JK Plus. Poctivé schody.
15: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
16: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
17: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
16: I teď?
18: Ano.
16: A teď?
18: Jo, včera, dnes i zítra.
17: Prostě pořád.
19: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
20: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
21: A tava!
22: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
20: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
22: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
23: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia, a to nejlepší, cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v Auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz.
0: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje, buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
3: Svatební den jako z pohádky?
8: Lázně vráž u Písku.
3: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
8: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
3: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
8: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
3: Lázně vráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
8: Lázně pomlčka vráž.cz.
21: Kdekoliv na světě
24: a 24 hodin denně.
21: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
24: na našem webu radioblaník.cz.

0: Gibson Brothers. Na Rádiu Blaník krásnou neděli přejeme všem a těch SMSek, těch se urojilo při neděli. Pojďme na ně, začneme u Peťulky a Jary ze Žitče a napsali, že soused Pavel přijel bez jakékoliv domluvy, přivezl stroj a pomohl poštípat 10 kubíků dřeva. Peťulko, Jaro, to je soused. Zdravíme moc, takových sousedů si važte. Zdeněk byl s maminkou v Luhačovicích, další SMSka, jejich nejoblíbenější lázně a připomíná nám, že ke štěstí stačí opravdu málo. Zdeňku, to je moudrost, kterou si mnozí uvědomí až po letech a vy už jich máte. A Jarda, Vilda, Vašek a Mili pracují na zahradě, pomáhá jim 11-měsíční jezevčík Einstein, tak já doufám, že Einstein nepomáhá tím, že zase po vás všechno vyhrabe. Jeden posluchač zprovoznil po roce a půl svého mazlíčka, veterána z roku 92, který je zpátky na značkách. No, to není auto, to už je vlastně člen rodiny. Péťa Duchan ušel včera 25 kilometrů k protržené přehradě po dlouhé době a k tomu si pořídil permanentku na hokejový klub SC Kolín. Péťo, nohy i srdce, koukám, v plné kondici, paráda. Jaruška z Blšan si užívá s neteří sisinkou, kola, badminton, voda. Jaruško, to je pohybu na víkend. Gratulujeme moc. Katka z Chlumce nad Cidlinou se raduje z našich hokejistů na šampionátu a z včerejšího turistického pochodu Karla Klíče v Hostinem. Katko, krásně využitý víkend. Lukáš a Petra oslavili, slavili přítelkyní a Blaník jim prý hrál super. Oslavili svatbu, je to tak? No jo, je to tak. My rádi hrajeme na svatby, proč ne? A když jsme u těch svadeb, Jana nás informuje, že příští sobotu bude krásné počasí na svatbu dcery a zároveň na náš koncert na Konopišti, že to speciálně zjišťovala. Jano, tak to je skvělá zpráva. Sluníčko bude svítit tedy na obě strany. K vám i k nám na Konopiště. No tak klidně zavolejte na 800 109 109, kdo posloucháte Blaník. Taky se zeptám, co vás potěšilo, co vám udělalo radost. 800 109 109. Líduš z Bíliny grilovala se syny na zahradě, slyší oblíbeného moderátora, tak to moc děkuji, Lido. A těší se na Konopiště, loni si dokonce vyfotila nás moderátory. Liduško, letos to zopakujeme, připravte si fotoaparát. Tak uvidíme, telefon se rozblikal na několika frontách, jednoho posluchače si vybereme teď. Rádio Blaník, dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Soňa z Uherského Hradiště.
0: Tak Soňo, v Uherském Hradišti, taky horko?
1: Horko.
0: Hodně. Vedro. A co vás potěšilo o víkendu? Povídejte.
1: To mě o víkendu potěšilo. Před několika týdny jsem vyhrala vstupenky na nedvědy, tak jsme byli včera v Ostravě. Super bomba, všichni byli super, Aleš Háma si s něma zaspíval, bylo to moc pěkné.
0: Takže
1: musím moc poděkovat.
0: Ano, vy jste vyhrála tady u nás o víkendu, že? Jak byl víkend s nedvědy.
1: Ano.
0: Já si na vás možná i pamatuju podle hlasu, možná, že to bylo se mnou, ale každopádně skvělá zpráva, že nedvědy máte ráda, že jste si to hlavně užila, že to bylo krásné v Ostravě.
1: Byli všichni super, jako super. A těším se na Konopiště, příští tady jeden.
0: No já se chtěl zeptat, zda se uvidíme na Konopišti taky, ano.
1: Uvidíme.
0: Tak se hlašte, až nás tam potkáte a taky třeba můžeme udělat společně fotku, ano?
1: Ano, budu moc ráda.
0: Tak užijte si a ať ta dlouhá cesta ze Severní Moravy až k nám na Konopiště bude skvělá, ať všechno dopadne na jedničku. Jedete ráno nebo děkujem. Den předem?
1: Den předem.
0: Jasně.
1: Ať nemusíme brzo vstávat.
0: Přesně tak. Budeme se těšit. Mějte se krásně a v sobotu se uvidíme.
2: Červenka. Každá doba má své hrdiny.
3: Pojďte s námi držet palce těm současným.
2: Fandíme hokeji, fandíme našim.
3: Mistrovství světa na Rádiu Blaník.
4: Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
3: Pohodové české rádio.
0: Díky za všechny krásné SMSky, bylo jich opravdu moc. Jedna z těch posledních tam mě dostala, tak dneska jsem vstávala ve 3.30, šli jsme s kamarádkou vynášet srnčata, spole, zážitek, krásný. Leničko, díky za SMSku, přišla před chvílí. Ať už jste někde kolem Blaníku, tak vězte, že vám hrajeme dál hezky česky. Tady je skupina Jelen a právě písnička Někde kolem.
5: Dalších 7 dní a 7 nocí, piju víno, sedím pod mě sám.

0: Michal Hrůza, písnička Bílá velryba v neděli odpoledne na Blaníku. Hrát budeme i po 16. hodině, jak jinak než hezky česky, třeba Petra Nováka a písničku Náhrobní kámen.
1: Tak jsem jí postavil náhrobní kámen.
0: A taky Martina Maxu, Ráno v ulicích.
2: Kdo se vítr pozná, jak zvyšicí, protančí poslední pár svých třeví.
0: Skupinu Mandraže a písničku Motýly.
3: Nasaď mi na chvíli.
0: Motýlů všude plno a ještě navíc na Blaníku, ale po zprávách hlavně hezky česky.
4: Rádio Blaník.
5: Rádio Blaník. Počasí.
4: Rádio Blaník.
6: Krásný den vám přeje Ivana Balkovská. Nejvyšší denní teploty nám zítra vystoupají k 29 stupňům. Bude foukat slabý, během dne přechodně mírný severní až severozápadní vítr. Obloha bude většinou jasná, bude slunečno a nadprůměrné teplo. Toliko počasí a teď už na nás čeká dopravní servis.
5: Kdy bude to správné počasí na výlet?
7: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
5: Blaník za volantem.
6: Na dálnici D1 na 57. kilometru před Souticemi ve směru na Prahu došlo ke střetu osobního auta s autobusem, tak dejte pozor. Na dálnici D10 na 13. kilometru ve směru na Prahu zasahují hasiči u požáru osobního auta, tak počítejte určitě se zdržením. Podíváme se na trasu Řevničov Nová Ves u Slaného. Tady probíhá údržba silnice, tak projíždějte velmi opatrně. A na výjezdu z Kutné Hory směrem na Černíny probíhají stavební práce, tak počítejte s omezením. Tolik dopravní servis a za chvíli už zprávy s Kristýnou.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na...
12: Firma na zážitky.
9: CZ.
13: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
14: Fakt? A kam pojedeme?
13: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
14: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
13: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
15: Housebrand Café, per favore?
16: Si, signora.
17: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkava.cz.
18: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
19: Vidíš to?
20: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
19: No a víš, co vidím já?
20: Co?
19: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: V Česku se opět šíří falešné textové zprávy. Jihomoravský kraj bude více spolupracovat s Bavorskem. Hasiči zachraňují uvízlé lidi v jeskyni. Dobré odpoledne, u zpráv vás vítá Kristýna Ševčíková. Policie varuje před novou vlnou podvodných textových zpráv. V posledních dnech se masivně šíří Českem. Útočníci se v nich vydávají za známé doručovací služby a tvrdí, že váš balík nemohl být doručen kvůli chybějícímu číslu domu. Přiložený odkaz lidi navede na falešnou platební bránu, kde z nich vymámí citlivé údaje k bankovní kartě. Jihomoravský kraj bude více a úžeji spolupracovat s Bavorskem. Vytvoří se společná pracovní skupina a vytipují se vhodné obory ke spolupráci. Na sudetoněmeckém dni v Brně se na tom domluvili jihomoravský hejtman Jan Grélich s bavorským premiérem.
3: Domluvili jsme se na tom, že uděláme společnou skupinu z naší strany se zástupců univerzit, Jihomoravského univerzitního centra, samozřejmě regionálních politiků a hospodářské komory, podobné se skupení na jejich straně, a uděláme v blízké době nějaké setkání pravděpodobně v Bavorsku, abychom si řekli, jak těch oblastech, které máme společně silné, budeme spolupracovat.
2: Grolich také uvedl, že sjezd ukázal, že převážná část společnosti už překonala téma vztahů Čechů a Němců ve 20. století a protesty byly přes usnesení sněmovny minimální. Hasiči zasahují u Holštejna na Blanensku v Jihomoravském kraji. Snaží se dostat ven z jeskyně 5 amatérských jeskyňářů, kteří uvízli pod zemí. Jsou zhruba 100 metrů od východu bez zranění, ale za prostorem, který je naplněný vyšší hladinou oxidu uhličitého. Pardubice nejspíš na podzim začnou stavět zvířecí útulek za 133 milionů korun. O vyčlenění peněz na útulek bude v pondělí rozhodovat městské zastupitelstvo. Podle města to bude útulek pro veškerá zvířata na území města, včetně těch exotických. Bude tam i služebna pro psovody městské policie. Tolik zprávy a teď je za mikrofonem zase Jirka.
4: Já se přiznám, že během zpráv jsem sledoval tenis. Tomáš Macháč taky postoupil do druhého kola, takže co Čech zatím nastoupil, tak to vyhrál.
0: Jirka Frélich
1: na rádiu Blaník.
4: Řeč byla tedy o French Open, ale ať už děláte cokoliv, tak já věřím, že na nějaký velký tenisový turnaj v tomto horkém počasí to asi dneska nemáte, že se třeba někde nacházíte u vody nebo na zahrádce, tak hlavně krásný poslech. My si budeme hrát hezky česky. Tady je Marie Rotrová, písnička z Kořápky ořechů a za chvíli i Mandraže a motýly.
1: Rádio Blaník.
4: Krásnou neděli, ještě jednou za minutu 16. hodina.

0: Mandraže a písnička Motýly. Tento týden jsme se vydávali po stopách Keltů s Mirkem Táborským a pokud vám v pátek unikl ten díl, který tady byl odpoledne po 15. hodině, jako mě, tak to vůbec nevadí. Mirek Táborský a jeho páteční vyprávění je tady i teď.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Pro tento týden jsem vám slíbil stopy, které po sobě zanechali na našem území Keltové a trochu jsem se zdržel u Podmokel na Rokycansku, kde byl už před více než 250 lety objeven mimořádný zlatý poklad. Takže dnes to bude další jiná keltská stopa. Prastarou dopravní komunikací protínající českou zemi od jihu k severu je Vltava. Řeka zpřístupňovala po dlouhá staletí okolní kraje lidem a i když to bylo území odpradávna víceméně pusté a řeka byla sevřená skalami a hlubokými lesy, začaly podél ní postupně vznikat ostrůvky civilizace. Osídlení je doloženo již ve starší, střední i pozdní době kamenné. Svědčí o něm nálezy kamenných nástrojů, seker i keramiky. Lokalita na ostrohu mezi dnešní vodní nádrží Slapy a potokem Mastníkem v okolí Hrazan, nedaleko Sedlčan, se dočkala rozkvětu v mladší době železné, kdy ji osídlili Keltové a někdy v polovině 2. století před naším letopočtem. Zde založili své opevněné město Oppidum. Keltské město zabíralo asi 40 hektarů a chránila ho hradba s několika branami. Centrum se rozkládalo mezi vrchy Doubí a Červenka. Rozsáhlý archeologický výzkum zde probíhal v letech 1949 až 63 pod vedením PHDR Libuše Jancové CSC z archeologického ústavu ČSAV a odhalil mnoho zajímavostí ze života Keltů. Byly tu zaměřeny a odkryty části opevnění, bran a sídelních objektů. Jádro Oppida se nalézalo v místě, které se dnes nazývá Hrádnice. Oppidem Hrazany vede naučná stezka, tvořená vlastně jen několika informačními panely. První z nich najdete na návsi v osadě Hrazany. Panely přinášejí informace o zmíněném výzkumu. Bohužel jednotlivé panely nespojuje žádná značená stezka, takže jejich polohu v terénu musíte spíš hledat. Nicméně, pokud půjdete z osady Hrazany po turistické značce ve směru ke zřícenině hradu Ostromeč, tak na některé z nich určitě narazíte. Krásným a zajímavým místem v areálu Hrazan je vyhlídka opata Zavorala na skále nad Vltavou a dostanete se na ní krátkou odbočkou ze žluté značky. A věřte, že si to užijete v klidu, protože na tahle krásná místa, která za vidění rozhodně stojí, se ku podivu davy nehrnou. Mějte se krásně, poslouchejte Blaník a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem po málo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
0: A my jsme Blaník a hrajeme vám teďka Whitney Houston a písničku One Moment in Time a za chviličku už bude 16:45. A těšte se taky na slovenskou skupinu Elan. Hezkou neděli a krásný poslech.

0: Slovenská skupina Elána, písnička Sestrička s Kramárou, a protože vím díky SMS-ce, že nás teď posloucháte třeba i v nemocnicích, tak zdravíme, ať jste kdekoliv, na cestách, doma, v nemocnici, v autě, v autobuse, a hlavně pokud se pečete, tak doufám, že máte po ruce něco chlazeného, nebo dokonce jste někde u vody. No a co se týká zítřka, tak jak nám prozradil meteorolog dneska ráno, tak zítra, představte si, má být taky ještě teplo, stejně tak v úterý. Tady je Martin Tomáš, který nám to dnes ráno prozradil. Co zítřek?
1: Tak bude stále slunečno, jasno nebo polojasno, ty teploty budou nadále vysoké až do 30 stupňů, ale to se týká jenom pondělka a úterka, v pondělí tedy do 29, v úterý až 30 stupňů, ale v polovině týdne se ochladí.
0: Ano, ochlazení půjde až od středy dál, ale v sobotu má být zase hezky, tak se těšte třeba na naše blanické konopiště. No a zítřejší ráno, to bude taky zajímavé, Petr bude platit někomu účet a taky si můžeme dát písničku, která se jmenuje Ráno v ulicích, a to je Martin Maxa. A jak to bude s tím zítřejším ránem a s tím proplácením účtu, tak o tom více za chvíli.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčí. Hlásíme se z králičí zahrádky.
3: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím, hopnu. Teď jsem přeci králík.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Novinka v palubních kamerách, která rozumí česky. Navitel RS 990.
5: Zamkni video.
4: Navitel.cz. Navitel, aby vaše cesta nebyla na pytel.
6: Léto ve Špindlerově mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
7: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
11: Třikrát zelená, smažák.
12: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
13: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
14: Profi voda. S tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
15: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
16: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
17: Kontejnery Siegel, dobrý den.
18: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
17: A tomu říkáte problém?
19: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
20: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan, a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. karavanysedlčany.cz.
5: Lyže?
21: Happy Sport.
5: Dětské kolo?
21: Happy Sport.
5: Půjčovna?
21: Happy Sport.
5: Servis?
21: Happy Sport.
5: Bazar?
21: Happy Sport.
5: Šťastné dítě?
22: Happy Sport.
5: Happy Sport?
21: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
22: Happy Sport.
23: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
24: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
23: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
24: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
25: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
26: A tava!
27: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
25: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
27: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: skupina Opět a Radeček se zpěvačkou Eli. I tak to za to stojí, ano, stojí za to poslouchat Blaník. A navíc se vám to může vyplatit hned ráno po 7 hodině. Ráno po 7 hodině totiž Petr platí vaše účty a může to vypadat tak jako v pátek, kdy zavolal naší posluchačce Lucce z Liberce. No, ta měla radost.
1: No, krásné, dobré ráno.
0: No a chtěla proplatit kosmetický stolek pro holčičí dvojčátka za 4753 koruny.
1: Děkujeme moc, strašnou radost.
2: Lucko, ještě neděkujte. Ještě jste nám neřekla, kdo rozpíval na Blaníku.
1: Písnička není nutná.
2: Je to důkaz toho, že posloucháte.
1: Děkuji moc krát, ježišmarja, to bude mít strašnou radost, protože já to asi nemůžu, protože já jsem teď na nemocenský a no. Počítáme peníze a prostě já si budu brečet.
0: Úžasné to bylo ráno v pátek s naší posluchačkou Luckou, kterou moc zdravíme do Liberce. Tak ten kosmetický stolek pro holčičí dvojčátka za 4753 koruny má od Blaníku zaplacený. A co vy? Co byste chtěli proplatit? Pište SMSky na 603 118 118. Ráno po 7. buďte u Blaníku a zároveň mějte po ruce svůj telefon.
3: Petr platí vaše účty.
4: Každé všední ráno na Blaníku.
0: Takové bude zítřejší dobré ráno.
3: Dobré ráno, Radio Blaník.
5: Po letním víkendu přijde zase pondělí.
6: Ale není se čeho bát, s Blaníkem bude opět pohodové.
5: A navíc ráno na Blaníku bude plné vašich dobrých zpráv.
6: Rovněž budeme proplácet účtenky.
5: A těšíme se na vás po 6. ráno. Petr Slíva
6: a Adéla Zahradničková.
4: Radio Blaník.
3: Pohodové ráno.
4: Pohodové české rádio.
0: Ve 4:45 písnička od skupiny Banket Po schodoch. Víte, kdo šel po schodoch? Kolega Vlasta Suk už se na vás těší, tak přeji krásnou neděli 24. května plnou sluníčka a Blaníku.

0: Radio Blaník. Hezky česky.
1: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Helena Zeťová, Impossible, posloucháte Radio Blaník. Od mikrofonu už vás zdraví a pohodovou neděli přeje Vlasta Cuk. Za chvíli zahrajeme další skvělé písničky po zprávách, třeba tahle za 100 let. Kdo ví, co bude stát za 100 let. Pavel Bobek zaspívá. To je můj rodný dům. A dáme Žentour. Tak budeme pokračovat, tak jak to máte rádi. Hrajeme hezky česky, za 5 minut už bude 17 hodin.
1: Radio Blaník. Radio Blaník, počasí. Radio Blaník.
2: Pěkný den vám přeje Ivana Balkovská. V noci očekávejme polojasnou až jasnou oblohu. Zítra bude slunečno a nadprůměrné teplo. Obloha bude většinou jasná. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají k 29 stupňům a foukat bude slabý během dne přechodně mírný severní až severozápadní vítr. Toliko počasí a teď se podíváme na silnice.
1: Jsme Blaník.
3: Pohodové rádio do každého počasí. Za volantem.
2: Na dálnici D7 na 4.5 kilometru u Středokluk ve směru na Prahu došlo ke střetu dvou osobních aut, s opatrností projedete. Na dálnici D1 na 25. kilometru před Mirošovicemi ve směru na Prahu v místě dopravního omezení došlo ke střetu 4 osobních aut, kolona má zatím téměř 5 kilometrů. Podíváme se ještě na Benešovsko mezi Postupicemi a Jemništěm. V Blanické ulici probíhají stavební práce, silnice je tady uzavřená, zvolte tedy určitě jinou trasu. A na dálnici D4 mezi 18. až 18.5 kilometrem směrem na Strakonice probíhají práce na silnici. To je ode mě vše, tolik dopravní servis a za chvíli už zprávy s Kristýnou.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
5: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
7: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.louman.cz.
8: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Od příštího roku můžou platit pravidla pro energetické nápoje. Zájem o pilotní průkaz na drony roste. Karlovarský kraj si získává oblibu turistů.
11: Krásné odpoledne, u zpráv vás vítá Kristýna Ševčíková. V poslanecké sněmovně míří do finálního čtení přísný zákon. Ten by měl kompletně zakázat prodej energetických nápojů dětem mladším 15 let. Lékaři i učitelé tento krok dlouhodobě podporují. Pokud legislativní proces proběhne hladce, nová pravidla a kontroly v obchodech by mohly začít platit už začátkem příštího roku. Roste počet lidí, kteří mohou létat z drony. Za necelých 5 měsíců získalo pilotní průkaz už téměř 8300 lidí. Zároveň s tím se ale zvyšuje počet přestupků. Za letošní rok jich úřad eviduje zatím 131. Nejčastěji piloti s dronem létají v zakázaných zónách. Celkový počet lidí s platnou licencí v Česku přesahuje už 86 tisíc. České národní parky zažívají obrovský nápor turistů. Strážci přírody v Krkonoších a na Šumavě museli během víkendu řešit desítky přestupků. Návštěvníci porušovali zákazy a vstupovali mimo vyznačené stezky. Správy parků proto znovu apelují, aby lidé respektovali pravidla ochrany přírody, nenechávali v lese odpadky a chovali se ohleduplně k divoké zvěři. Karlovarský kraj se dostává na horní příčky v turistické oblíbenosti. Je čtvrtým nejnavštěvovanějším regionem v Česku. Zároveň se může pochlubit nejdelší průměrnou dobou pobytu. Z jakých zemí tam nejčastěji jezdí, prozradí mluvčí hejtmanství Jitka Čmoková.
12: Nejpočetnější skupinu zahraničních hostů tradičně tvořili návštěvníci z Německa. Do Karlovarského kraje jich během prvního čtvrtletí zavítalo téměř 127 tisíc, což představuje téměř 3/4 všech zahraničních hostů.
11: Další významné skupiny tvořili návštěvníci z Ukrajiny a Slovenska. Tolik zprávy a teď už si slovo bere Vlasta.
0: Je tomu tak, 17. hodina je tu, přeju dobré odpoledne.
3: Vlasta Suk
1: na rádiu Blaník.
0: V týdnu jsem opět vyjel do terénu, co by blanický krajánek. Tentokrát jsem mimo jiné zamířil taky do Františkových lázní na západě Čech a zjišťoval jsem, na co se vlastně tyhle lázně specializují. Tak za chvíli si k tomu řekneme víc. Teď posílám jednu na cesty od Krištofů a Tomáše Kluse. Tak si to užijte.
1: Rádio.

0: za stole.
1: Kdo ví, co bude stát za stole, zpívali Marek Ztracený, Tomáš Klusela, Farna, Michal Hrůza a další zpěváci v této výroční písničce, která potěší na Blaníku, a odpolední vysílání pokračuje dál.
2: Krajánek Rádia Blaník.
3: Krajánek Rádia Blaník.
1: A teď zamíříme na západ Čech, do Karlovarského kraje, konkrétně do Františkových Lázní. Ty jsem v úterý navštívil coby blanický krajánek a zjišťoval jsem o nich, co se dá, na koho cílí, co tam léčí, jaký je jejich přínos a tak dále a tak dále. Povídal jsem si s ředitelkou zdravotního úseku společnosti Františkovy Lázně Aquaforum, s Janou Šperlovou.
4: Tak ten přínos je nejenom tedy v rámci indikačních skupin, kterých my máme celou řadu ve Františkových Lázních, ale zejména s postupem doby zjišťujeme, že zásadní význam lázní je zejména v prevenci.
1: Na co se vlastně specializujete?
4: Tak těch indikací máme celou řadu, ale nejvíce zájmu evidujeme v oblasti pohybové indikace, to znamená, to jsou stavy po operacích anebo chronické bolestivé stavy. O druhé a třetí místo se nám dělí gynekologická a onkologická indikace, to znamená, to jsou takové ty top 3 nejvyhledávanější oblasti léčení u nás, ale potom samozřejmě máme celou řadu dalších, jako je kardiologická indikační skupina a další, která nám také pomalu roste, a to je péče o diabetiky.
1: No hlavně je tam krásně, ty procházky po těch parcích, nádhera. Celé reportáže, fotka, videa najdete na našem webu v sekci Krajánek na adrese radioblaník.cz.
3: Krajánek Rádia Blaník.
2: Krajánek Rádia Blaník.
1: Který vyjedu do Prahy, taky do západních Čech, tentokrát do Plzeňského kraje. Takže určitě poslouchejte po 14. po 17. hodině vstupy z Krajánka. Teď Pavel Bobek, můj rodný dům. Tak vám přeji dobré odpoledne.

0: Mladíku Nightwork, písnička z filmu Ženy v pokušení, Slunce v duši. Za 10 minut už bude 17:30. Pokud jste dopoledne neslyšeli další dobré rady do zahrady, tak to vůbec nevadí, máme pro vás reprízu a dnes se zaměříme na vířivky, kde najdete perfektní výběr a jak se o ně nejlépe staráte, pokud si nějakou vířivkou pořídíte domů, prozradí kolegyně Ivalecká kolem 17:45. Do té doby další hezké české, třeba dalšího sluníčku. Ano, Slunce dál nám svítí. Naše nejnovější blanická hymna už za malý okamžik na Rádiu Blaník. Tak užívejte prosluněnou neděli v naší společnosti. Rádio Blaník.
1: Jaro v Sedlčanech patří zpěvu. 26. května od 18 hodin vás v kulturním domě Josefa Suka čeká tradiční koncert Sedlčanská vonička. Vystoupí dětský pěvecký sbor Zábojáček, žáci hudebního oddělení ZUŠ Sedlčany i smíšený pěvecký sbor Záboj Sedlčany. Těšte se na české i světové melodie v podání místních zpěváků. Vstupenky na www.kdjs.cz.
2: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek.

0: který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
2: Třikrát zelená, smažák!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
5: Jo, ono se řekne schody, ale vybrat ty správný schody, to už není jenom tak. Pohodlné, bezpečné, hezké a dřevěné nebo jiné. A hlavně, aby byly kvalitní. A víte co? Já zajedu do Jílového. Rodinná společnost JK+. Tam vědí a hlavně umí. www.jk+.cz
6: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
7: Nevyšlo to v prvním kole? My, Střední škola obchodu, služeb a řemesel v Táboře, se skvělým zázemím, nabíráme i v kole druhém. Pokud máš zájem o kvalitní studium, koukni na www.ssjs.tábor.cz. Škola pro tebe.
8: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz.
9: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
10: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
12: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
13: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
11: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
14: K čemu vám jsme dobrý?
15: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.
16: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
17: A kde všude nás naladíte?
16: I to najdete na stránkách radioblaník.cz.

0: Janek Ledecký, tak Žentour a Proklínám. Vy nejste sami, vy si užíváte odpolední vysílání Blaníku a to krásné prosluněné. Za chvíli Helena Vondráčková, to tehdy padal dešť a taky zaspívá Tereza Kendlová písničku Jméno. No a máme tu ještě jednu dámu, kolegyni Ivu Leckou, dneska v Dobrých radách se zaměří na vířivky.
1: Rádio Blaník uvádí
2: Dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den, představte si ten moment. Večer, klid, teplá voda, jemné bublinky a chvíle, kdy konečně vypnete od každodenního schonu. Přesně takový relax si dnes můžete dopřát i doma díky vířivkám z Baumaxu. Obrovskou popularitu si získaly hlavně nafukovací vířivky Bestway. A není divu, nabízejí pohodlí, jednoduché používání a skvělý poměr ceny a kvality. Stačí připravit místo na terase nebo na zahradě, napustit vodu a během krátké chvíle máte vlastní domácí wellness. Vířivky už dávno nejsou jen luxusem wellness hotelů. Naopak, čím dál víc lidí si chce dopřát relax, kdykoliv mají chuť, bez rezervací, bez cestování a v pohodlí domova. Teplá voda a masážní trysky pomáhají uvolnit svaly, zmírnit stres a načerpat novou energii po náročném dni. Vířivka je ideální pro romantický večer ve dvou, ale i pro pohodové chvíle s rodinou nebo přáteli. V Baumaxu najdete nejen oblíbené modely Bestway, ale i další vířivky různých velikostí a designů. Vyberou si tak páry, rodiny i ti, kteří chtějí vytvořit vlastní relaxační zónu na zahradě. Samozřejmostí je také nabídka příslušenství, filtrace, kryty, schůdky, chemie pro čistou a bezpečnou vodu. Díky tomu je péče o vířivku jednoduchá a pohodlná. Vybrané nafukovací vířivky Bestway pořídíte v Baumaxu už od 9990 korun. V nabídce jsou i prostornější rodinné modely s masážními tryskami a ohřevem. Domácí wellness tak může být dostupnější, než si možná myslíte. Pokud tedy toužíte po místě, kde si opravdu odpočinete, zastavte se v prodejnách Baumax nebo navštivte jejich e-shop. Relax může začít klidně už dneska.
2: Dobré rady do zahrady.
1: Na rádiu Blaník.
4: Maxi,
5: Baru,
4: i my v Baumaxu máme dobré tipy.
5: Vše pro vaši zahradu najdete v Baumaxu. Přijďte a přesvědčte se.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Jsme Blaník a hledáme hvězdy korobiště.
1: Pojďte je hledat s námi.
2: A můžete na tom královsky vydělat.
1: Každý všední den pro vás máme poslední vstupenky na naší vyprodanou narozeninovou oslavu.
2: A to navíc zcela zdarma.
1: Koncertů je mnoho.
2: Korobiště jenom jedno.
6: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
7: Partnerem koncertu je i Itálie Online. Vaše dovolená v Itálii bez starostí začíná na www.italieonline.cz. Nyní i s komplexním pojištěním pro celou rodinu zdarma.

0: Teresa Kernlová, písnička Jméno. Přiblížila se 18. hodina, čas na zprávy, počasí a dopravní servis. No a pak si zase budeme pohodově hrát. Nabídnu Petra Reska.
1: Prší krásně, nebe změnilo se v kome v plnou vlád.
0: Dalibor Janda zaspívá.
1: Žít jako kaskade.
0: A Marek Ztracený.
2: Stojíme tu oba a Bůh se chystá.
0: Tak budeme pokračovat. Na Blaníku hrajeme hezky česky za 7 minut, už bude 18. hodina.
3: Radio Blaník.
4: Radio Blaník, počasí.
3: Radio Blaník.
5: Hezký podvečer vám přeje Ivana Balkovská. Nejnižší noční teploty nám klesnou ke 12 stupňům. Zítra bude slunečno, nadprůměrné teplo, většinou jasno, nejvyšší denní teploty 26 až 29 stupňů a foukat bude slabý, během dne přechodně mírný severní až severozápadní vítr. Toliko počasí a teď se podíváme na silnice.
4: Radio Blaník.
3: Nejvíc pohody
4: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
4: Blaník za volantem.
5: Příbrami v Husově ulici dejte pozor na nepojízdný traktor. Dále se podíváme na dálnici D1 na 25. kilometru před Mirošovicemi ve směru na Prahu. V místě dopravního omezení přetrvává srážka 4 osobních aut. Kolona má zatím 5 kilometrů, tak si určitě počkáte. Na trase Mělník Mladá Boleslav za Krnskem probíhá údržba stromu a keřů, tak s tím počítejte. Na Benešovsku mezi Postupicemi a Jemništěm v Blanické ulici probíhají stavební práce, tady je silnice uzavřená. Zvolte tedy určitě jinou trasu. A na Praze západ v Dobřichovicích v Pražské ulici probíhají práce na silnici, počítejte s omezením. To je ode mě vše, tolik dopravní servis a za chvíli už zprávy s Kristýnou.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
7: Housebrand Café, per favore.
8: Si, signora.
9: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkava.cz.
10: Vidíš to?
11: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
10: No a víš, co vidím já?
11: Co?
10: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít.

0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní autochladnička Senkor jen za 1849 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
0: Tak dobře poslouchejte.
4: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
0: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
0: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
6: Maminko!
0: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
7: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
8: Já.
7: Protože jsou spolehlivé?
8: Já, natürli.
7: A se zárukou na 5 let zdarma?
8: Já, sicher.
7: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
9: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.
10: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
12: Na letní brigádu mohou školáci od 14 let. V Adršpašských skalách spadl horolezec. Tradiční pískové sochy najdeme opět v Písku. Hezký podvečer přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Letní brigády hlásí velkou změnu. Legálně si nově mohou přivydělat už školáci od 14 let, a to během prázdnin na lehčí práce. Odborníci však upozorňují na finanční limity u dohod o provedení práce, kde se letos mění pravidla pro odvody na sociální pojištění. Cestovní kanceláře mohou kvůli dražšímu palivu dodatečně zdražit už prodané letní zájezdy. Pokud však navýšení ceny překročí 8%, klient má právo takovou změnu odmítnout. V takovém případě může od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí odstoupit a cestovní kancelář mu musí vrátit všechny zaplacené peníze. Ve skalách v Adršpachu na Náchodsku se dnes zranil 57-letý horolezec. Muž spadl z asi 15 metrů a poranil si záda a pánev. Vrtulník ho transportoval do Hradecké nemocnice. Na místě kromě letecké posádky byli i záchranáři z Broumova. V Písku probíhá jubilejní 20. ročník oblíbených pískových soch. Na nábřeží řeky Otavy u Kamenného mostu letos vyrostlo 8 nových děl. Na téma Otava plyne písek tvoří. Více říká za pořadatele Edita Kučerová.
13: Dvě jsou hodně velké, až 3,5 metru vysoké. To je například personifikace řeky Otavy a potom taková instalace písecké věže jako stroje času. A kromě těch 5 velkých pak máme 3 takové menší doplňkové sochy. Vodník, je to vodní víla, je to žabka a různá vodní fauna.
12: Sochy z Písku budou v Písku k vidění po celou letní turistickou sezónu, tedy přibližně až do podzimu. Ze zpráv je to ode mě vše, teď tu s vámi bude zase Vlasta.
9: Vlasta Suk
0: na rádiu Blaník.
14: Já koukám na hodiny, minuta nás dělí od té 18. Přeji krásný podvečer v naší společnosti. Taky se dívám do kalendáře, že dneska slaví svátek Jana, takže milé Janičky, všechno nejlepší. Víte, kolik vás je? Více než 267 tisíc. A navíc Jana, to je 6. nejpoužívanější jméno u nás v České republice. Není ale sama Janička, slaví svátek taky Vanessa a těch máme u nás více než 4700. Takže Janám, Vaneskám všechno nejlepší a jdeme si zase hrát. Hezky česky. Petr Rezek zpívá nejkrásnější.

0: Čas nám pohodově plyne 18 hodin k tomu 11 minut. Posloucháte Blaník. A teď vám dáme už první nápovědu pro zítřejší tajemný rok.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: To abyste měli o čem přemýšlet do té zítřejší 9. hodiny, kdy to opět rozjedeme. Kolega Petr Slíva s Adelou Zahradničkovou už vybírají nápovědy, písničky z toho jednoho roku. No a v tom zítřejším tajemném roce se na televizních obrazovkách poprvé objevil rodinný seriál, ve kterém hrál hlavní roli Miroslav Noga. Ovšem nadaboval ho Petr Rychlý. Tak schválně.
3: Kluci, maminka si myslí, že nemám rád přírodu, že jsem proti všemu živému. Opak je pravdou. Doma v mé činžákové pracovně nepřicházela mě ani polovina nápadů jako tady. S nebeskou klenbou nad hlavou a slepičím trusem pod nohama.
0: Tak. A pro dnešek končíme, nechte si to projít hlavou a zítra mezi 9. a 10. klidně můžete tipovat do tajemného roku, psát SMSky a volat. Takže těšte se, zapojte se a schválně, jestli se trefíte.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Teď už opět hrajeme hezky česky, kabáti před námi za okamžik. No a tohle je Dalibor Janda, Žít jako kaskadér.

0: Teď na Blaníku pro vás Adele, za 8 minut už bude 7:30 a v tuto chvíli tu mám taky pozvánku na dnešní písničky na přání. Napsali jste se u Michala Davida, peklo čertovina. Taky nás roztančí Verona. A zaspíváme se s Jakubem Smolíkem, Petrou Karlíkovou, Odpouštěj. Takže i dnes od 19 hodin to bude znít na vaše přání. Dneska to bude zase delší, protože jak už jsem říkal, svátek slaví Jana a jelikož je to 6. nejpoužívanější jméno, tak je jasné, že spoustě Janíčkám zahrajeme. Každopádně startujeme v 19 hodin, ostatně jako každý večer, a kdybyste i vy chtěli někoho potěšit, napište si o písničku, ale v předstihu, přes naše internetové stránky radioblaník.cz. Písničky na přání. Ode mě už za chvíli Marie Rotrová s písní Štěstí a taky Marek Ztracený. Ta bílá ti sluší. Krásný podvečer.
1: Známe to všichni.
2: I malá účtenka umí udělat velké starosti.
1: Víte co? Hosté je na naši hlavu.
2: My je za vás vyřešíme.
1: Ať to stojí, co to stojí.
2: Každé všední ráno krátce po 7:00.
1: Petr platí vaše účty.
2: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
3: Jaro v Sedlčanech patří zpěvu. 26. května od 18 hodin vás v kulturním domě Josefa Suka čeká tradiční koncert Sedlčanská vonička. Vystoupí dětský pěvecký sbor Zábojáček, žáci hudebního oddělení ZUŠ Sedlčany i smíšený pěvecký sbor Záboj Sedlčany. Těšte se na české i světové melodie v podání místních zpěváků. Vstupenky na www.kdjs.cz.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Svatební den jako z pohádky?
7: Lázně vráž u písku.
6: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
7: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
6: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
7: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
6: Lázně vráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
7: Lázně.vráž.cz.
8: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz.
9: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
10: Kontejnery Siegel, dobrý den.
11: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
10: A tomu říkáte problém?
12: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: www.prageboats.cz.
13: Už vím.
14: Tak vzhůru na palubu.
15: Tak já jdu, miláčku.
16: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
15: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
16: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
15: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
16: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
17: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
18: A tava!
19: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
17: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
19: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
20: Rádio Blaník.
21: Rádio Blaník.
22: Rádio Blaník.

0: Michal David chce žít non-stop na Konopišti, bude s námi slavit 27. narozeniny už příští sobotu a bude to velké. A vy u toho stále můžete být.
1: Hvězdy Konopiště na Rádiu Blaň.
0: Každý všední den hledáme hvězdu Konopiště pro ten daný den. Vy, když ji vypátráte, zavoláte a dovoláte se, tak získáte poslední vstupenky od nás pro vás zdarma. Jak to celé funguje? Jednoduše. V 8 hodin vám pustíme krátkou hudební ukázku. To jsou vlastně tři ukázky písniček toho daného interpreta po vteřinách. Vy musíte uhodnout, o koho se jedná, pak číháte, jakmile od něj ve vysílání uslyšíte písničku. Zavolejte na 800 109 109. A když se dovoláte jako první, dáme vám dvě vstupenky na Blanické Konopiště, které se uskuteční už v sobotu 30. Tak hodně štěstí, ať se vidíme.
1: Koncert pro všechny bezva lidi.
2: Ale 27. narozeniny Rádia Blaň. Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí. Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na Konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.
0: A do té 19. hodiny si opět budeme pohodově hrát. Iveta Bartošová Juanita za chvíli, taky Eláni Stušková, anebo teď Eňa Only Time. Já vám přeji krásný nedělní večer.

0: Iveta Bartošová, písnička Juanita. Teď je přesně 19 hodin, no a to znamená, že už jsou připravené písničky na přání. Mezi nimi třeba Hana Zagorová, Usnul nám spí. Taky dorazí Petr Novák. A Karel Gott, Nejsi obyčejná. No a my jsme Rádio Blaník, hrajeme na přání, hezky česky, těšte se dál.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. No a těšit se můžeme i zítra na sluníčko, většinou jasno nebo maximálně polojasno, slibují meteorologové. Teploty 25 až 29, na severu východě je kolem 23 stupňů, v 1000 metrech na horách okolo 21, v noci a po ránu klesnou na 16 až 9 stupňů Celsia. Rádio Blaník.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
1: Plasta Suk
4: na Rádiu Blaník.
0: Startuje nedělní večer a také dnešní písničky na vaše písemná přání. Teď hrajeme Dana Landu, dáme si touhu a pak podle vás Karel Gott, Nejsi obyčejná.

0: Daniela Landa, písnička Touha. A teď už na vaše přání.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
0: A budeme si hrát Karla Gotta. Blaníčku zahrajte prosím k dnešním jmeninám Janičce Tomanové do Moravských Budějovic s tímto vzkazem. Janičko, přeji vše nejlepší k jmeninám a posílám mistra Káju, kamarád Jirka. A tohle je krásná písnička, nejsi obyčejná.

mě jedna z nejkrásnějších písniček Karla Gotta, Nejsi obyčejná. A teď na vaše přání to trochu rozjedeme, dáme si svařák, hodně zdraví a lásky ti přeje k tvému svátku tvůj kluk Ivan Šimonovič, Kiss Me a You. A ještě jeden požadavek tu máme, všechno nejlepší k narozeninám přejeme Robertovi Machačovi z Uničova, podepsaná Milena, jdeme na to.

za námi Svařák, před námi další hezká česká, tentokrát od Hany Zagorové, Usnul nám spí. Prosíme o písničku pro naši milou maminku a babičku, paní Janu Sedláčkovou z Líšnice u Milevska, k jejímu dnešnímu svátku. S přáním všeho nejlepšího, hodně pevného zdravíčka, štěstí a pohody napsali synové Michala Fanda s partnerkami taky Míra Sverčou a Olíčkem a vnoučata Adélka, Tereska a Kubík posílají milé babičce sladké pusy. A my písničku, tak krásný sváteční večer. Radio Blá.

Anna Zagorová, další krásná písnička pro vás, Usnu nám spí. A my pokračujeme, dáme si jedno víno. Koho potěšíme tentokrát? Zdravíme milý Blaníčku, jako každý rok bych tu měla písničku na přání k dnešnímu svátku od nejdražšího taťky z Jivan, ale bohužel tak písničku posíláme i tam nahoru. Sluníčko moje, všechno nejlepší, Janíčky, zdraví Jana z Rumunska. Tak Jani, vzpomínáme společně s vámi a vám přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Zdravíme do Rumunska a písničku si taky náležitě užijte. Tady je pro vás víno. Zase

0: Mašinařsky písnička Víno, pokračujeme dál a vaše přání. Teď Petr Novák, Hvězdičko blízkavá a budeme hrát píseň pro mou dceru s tímto vzkazem a moje milovaná Klárko, přejeme ti jen to nejlepší k tvým 23. narozeninám. Prošli jsme spolu spousty trnitých cest, ale vždy jsme to zvládli a vždy zvládneme. Moc ti přeji, ať jsi šťastná, zdravá a náš zázrak bude mít tu nejlepší rodinu. Vždy je tu mamka pro tebe a ať to všichni slyší, porodila jsem si největší kamarádku. Posílám tvou oblíbenou písničku, moc tě miluju, mamka Karolínka, Michal a Mája.
1: Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: K nedělní pohodě nám zpíval i Petr Novák, hvězdičko blízkavá. Na vaše přání za chvíli třeba Jakub Smolík a Petra Karlíková.
1: Když můžeš odpouštěj.
0: Ano, čeká nás krásná písnička Odpouštěj. Ještě předtím taky Toto Cutugno a Italiano a nebo Lucie Bílá, Dobrý kafe. Tak vám se jí krásný nedělní večer, za 6 minut bude 7:30.
2: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na Rádiu Blaník.
3: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Přijďte si do Auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v Auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz.
9: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje, buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
10: Nevyšlo to v prvním kole? My, Střední škola obchodu, služeb a řemesel v Táboře, se skvělým zázemím, nabíráme i v kole druhém. Pokud máš zájem o kvalitní studium, koukni na www.ssjs.tábor.cz. Škola pro tebe.
11: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz.
12: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodej na motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
13: Svatební den jako z pohádky?
14: Lázně vráž u písku.
13: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
14: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
13: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
14: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
13: Lázně vráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
14: Lázně.vráž.cz.
15: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
16: A tava!
17: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
15: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
17: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
16: Atención, señoras y señores!
18: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
16: Un, dos, tres!
18: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
16: La Tropical!
18: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
16: Aguarachar!

teď na vaše přání Lucie Bílá, dáme si dobrý kafe a samozřejmě někoho potěšíme. Tak komu to bude tentokrát? Mám ráda tvoje dobré srdce, si báječná babičko. Přeji ti k svátku srdečně, ať svítíš pořád jako sluníčko. Ať štěstí z tvých očí září, ať se ti vždy ve všem daří, ať ti na tváři kvete stále mladost, ať v srdci máš samou radost. Ať smích ti slunce přináší a vítr smutek odnáší. Všechno nejlepší k svátku přeje vnučka Natálka, taky vnouček Tomášek, manžel Bohouš, dcera Jana, zeď Pepa a jeho maminka Jitka. Tak jdeme na to, kavčo, a já vám přeji krásný sváteční večer s Blaníkem.

0: Na čase být.
1: Lucie Bílá za námi, před námi další pohodovka, tentokrát Toto Cutugno, Lea Italiano. Mamce a tátovi k svátku přejeme hlavně zdraví, klid v srdci, pohodu a co nejvíc obyčejných krásných dnů, které mají skutečnou hodnotu. Ať vás život už jen méně trápí a více těší. S přáním všeho dobrého vám ze srdce přejí vaše dcery Lucka, Denča a taky Terč.

Toto Coutinho, Lia Italiano. A teď už zase hezky česky. Dáme si duet Jakuba Smolíka, Petry Karlíkové, písničku Odpouštěj. Milí Blaníčku, prosíme o písničku pro skvělé holky z Hořovic, Janičku Mazákovou a její dceru Janičku. Kočky, krásný svátek, ať jste šťastné a splní se vám všechna přání. Napsali holky z Plzně. Blaníčku, zahraj písničku pro moji maminku Janu Mazákovou k dnešnímu svátku. Milá maminko, přeji ti jen vše krásné, hodně štěstí, lásky, spokojenosti a zdravíčka. Užij si dnešní sváteční den tak, jak to máš ty nejraději. To ti přeje tvá dcera Jana Čermáková. A budeme také hrát píseň s touto prozbičkou o zahrání pro naše dvě Janičky, paní Mazákovou a její dceru. V kalendáři je vzkaz jasný, že máš dneska svátek krásný, že dnes slavíš velký den, který patří tobě jen. Dnes je svátek tvého jména, ať je láhev otevřená, víno ať teče jako voda potokem a štěstí ať tě provází celým životem. To ti přejí kamarádi z Terešova.

Jakub Smolík, Petra Karlíková, Odpouštěj, Rádio Blaník, jedeme dál, teď David Koller, písnička Pouta. Krásný večer všem posluchačům, chtěl bych poslat písničku na psání milované Janičce Hákové ze Želče u Soběslavy k dnešnímu svátku. Janičko, děkuji ti za tvůj úsměv a za každý okamžik, kdy jsi se mnou, od srdce posílá Radin.

0: mizí. David Koller, písnička Pouta. Na Blaníku pokračujeme dál. Teď na vaše přání, holky. Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro Janičku Medžavou, která dneska slaví své 60. narozeniny. Přeji ti, Jani, hodně zdravíčka, pohody, lásky a hodně radostných dní s Olivkou. Jsi super máma, babička a kamarádka, papa, Adina.
1: Rádio Blaník.

Holky zpívali pro mámu, teď Lešek Semelka. Vážená redakce, chtěli bychom prostřednictvím Blaníku nechat zahrát písničku k dnešnímu svátku paní Aně Pecové z Líní. Přejeme jí pevné zdraví, spoustu štěstí, radosti a pohody v každém dni a také stálý úsměv na tváři a dobrou náladu. Přáníčko posílá maminka Boženka, bratr Véna a švagrová Jarina. A ještě tu máme jeden. 50 se ti blíží, v lásce jsme si pořád blízcí. S tebou je můj svět krásný, aby si byl nadále se mnou šťastný. Jsi můj muž v životě, to nejlepší, jsi má opora nejdražší. Miluju tě, tvá Peťulka, Lukášek, Kačka a babi Mirka. Máme tě moc rádi.

0: Lešek Semelka asi prostě nejlepší. My pokračujeme na vaše přání teď s Petrem Můkem a skupinou Šalom Stín Katedrál. Dobrý den, prosím o zahrání písničky od Petra Můka pro moji milovanou, skvělou a báječnou maminku paní Janu Pfeifferovou z Teplic nad Metují k jejímu svátku s tímto přáním. Milá maminko, přeji ti k svátku všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a ať se ti splní všechna tvá přání. Mám tě moc rád a jsi moje milovaná a báječná maminka, tvůj syn Petr. Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro maminku a babičku k dnešnímu svátku Janiny. Přejeme vám zdravíčko, lásku, ať jsme brzy všichni spolu. Holky ze Šumavy se nevzdávají. Máme vás moc rádi, Jiřík, Péťa a Jindra. Děkujeme za to, že jste. Tak, jdeme na to. Šalom a Stín Katedrál.
1: Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

Petr Muk a Šalom Stín katedrál ve vysílání Rádia Blaník. Pokračujeme na psání v této hodině ještě brontosauři a růže z papíru. Milý tatínku, přeju ti, aby se ti Achilovka brzy uzdravila a mohli jsme spolu zase chodit na výlety. Mám tě moc ráda, s láskou, Dorotka.

0: Brontosauři a Růže z papíru. Ve 20 hodin. Za chvíli budeme pokračovat na vaše přání, třeba keks. A Michal Tučný zaspívá. A nebo Verona. I po 20. hodině to na Blaníku bude hrát hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. I zítra to bude na tričku a kraťasy. Většinou jasno, maximálně polojasno. Teploty 25 až 29 stupňů. Na severovýchodě kolem 23 a v 1000 metrech okolo 21 stupňů Celsia. Noční minima 16 až 9. Rádio Blaník.
2: Housebrand Café per favore?
3: Si, signora.
4: Housebrand. Tuhle

0: Vlasta Suk
1: na rádiu Blaník.
2: Stále vám se i krásný nedělní večer s Blaníkem a teď taky podle vás Aneta Langerová, písnička Tráva. Zahrajte mi prosím píseň k dnešnímu svátku Janičce Kohoutové. Hodně zdravíčka ti přejeme a vše ostatní nějak přijde. Ah, jo, už se nezlob. Děkuji, s pozdravem Míša, Berča, Rony a tvůj syn Edík.
0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.

Aneta Langerová, píseň Tráva na rádiu Blaník. Já vám přeji krásný nedělní večer. A teď podle vás taky Xindl, Puberťák, písnička Poletí pro mého syna Jáchyma k dnešním 8. narozeninám. Asi to nejlepší, co mě v životě potkalo. Ze srdce ti přeji, aby ti všechno klapalo. Nádherné narozeniny, tvoje máma. Tak to je hezké. Tak zdravíme samozřejmě Jáchymka a posíláme jednoho Puberťáka. Tady je...

0: zpět. Single X, písnička Puberťák, pokračujeme dál. Na vaše přání taky Michal David. Prosím o zahrání písničky pro naši švagrovou paní Milenu Tvrdou z Vonoklas, která jde zítra ke státnicím. Milá Milčo, přejeme ti, aby komise byla hodná, otázky příznivé, hlava plná vědomostí a výsledek radostný. Držíme ti palce a věříme, že to zvládneš. Všechno už umíš, tak jim ukaž, jak jsi dobrá. Ze srdce ti přejí sestra Jituš a švagr Honza.
1: Blaník Radio.

Michal David, pár přátel stačí mít, posloucháte Blaník a jedeme na lapsání. Teď podle vás, Verona, na mě nečekej. Milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky naší dceři Janě Kleinové k svátku. Janě, všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a radosti z Damiánka. To ti přeje Dáša a Pepík. Milá maminko, k tvému svátku ti přeji moře zdraví, štěstí a důvodu k úsměvu. Děkuji za všechno, co pro nás děláš. Krásný svátek. To ti přeje Štěpánek a tvá celá rodina. Milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro moji dceru Janu Čermákovou z Hořovice k dnešnímu svátku. Dceruško má milovaná, přeji ti hodně štěstí, lásky a moře zdravíčka. Užij si dnešní sváteční den. To ti přeje

Tolik Verona a na mě nečekej, vy si rozhodně počkejte na další pohodové písničky na přání, třeba teď na Michala Tučného tam u Nebeských bran. Chtěli bychom Janě Mališové popřát k jejímu svátečku hodně štěstí, zdraví a pohody. Přeju Lenka, Jirka a vnučka Simča. Yeah.

0: Michal Tučný tam u nebeských brán, 10 minut před 8:30. Posloucháte Blaník, za chvíli Hana Zagorová, Karel Gott či Lucie Bílá, co by obyčejná holka. A to jsou další české písničky na vaše přání.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
2: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
3: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz.
4: Svatební den jako z pohádky?
5: Lázně v Ráž u Písku.
4: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
5: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
4: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
5: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
4: Lázně v Ráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
5: Lázně.vráž.cz.
6: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
7: Lyže?
8: Happy Sport.
7: Dětské kolo?
8: Happy Sport.
7: Půjčovna?
8: Happy Sport.
7: Servis?
8: Happy Sport.
7: Bazar?
8: Happy Sport.
7: Šťastné dítě?
9: Happy Sport.
7: Happy Sport?
8: Happy Sport.
10: Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
11: Happy Sport.
12: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
13: A tava!
14: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
15: Už zase nejde internet.
16: Ta Wi-Fi je pomalá.
15: Ne.
17: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
18: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
19: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
17: Přihlaste děti.

0: červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Pohodové České rádio.
3: Další hezká česká napřání od Hany Zagurové, Pohodoví z lásky a pro radost pro mého přítele Reného, napsala Michaela.

Hana Zagorová, Rande u zdinářků. A pokračujeme s Karlem Gottem na Planíku na přání. Ahoj, tuto písničku bych chtěl zahrát pro Janču Hoškovou k svátku, pro Janu Veselskou a Sylvii Caklovou k narozeninám a zároveň pro mě, Davida Doboše ze Světlé hory. Moc krát děkuji všem. Tak Davide, samozřejmě i vám všechno nejlepší, všem zmíněným a Karel Gott už zpívá.

0: Karel Gott nám dospíval. Posloucháte písničky na přání na Blaníku. A teď už Lucie Bílá, co by obyčejná holka. Píseň je pro mamku a ségru, co mají dnes svátek. Obě mám velice ráda a vážím si jich, co v životě zvládli a dokázali. Oběma přeji hromadu štěstí a zdraví. Písničku posílá Týna s rodinou.
1: Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám hezky

Lucie Bílá, co by obyčejná holka? Jedeme dál na vaše přání teď kex. Jani, všechno nejlepší k dnešnímu svátku, hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky. Velkou pusu ti posílám do Rakouska, pá tvůj milující muž.

Skupinak, jak se ptala, proč holky pláčou, za 5 minut už bude 8:45. No a dál na vaše přání Rod Stewart, Baby Jane. Milá Janíčko, všechno nejlepší k tvému dnešnímu svátku, hezky si užij všechno kolem, to ti přeje manžel Václav, dcera Lucie i vnoučata Kamilka a Vaš.

potěšila Baby Jane. Na rádiu Blaník ve 8:45, kdy hrajeme stále na vaše přání a teď Jeleni Hradišťani, miluju tě. Ahoj Jani, můj miláčku, všechno nejlepší k svátku, hodně štěstí, zdraví, ať nám to spolu klape. Jsi moc a moc hodná, jsem šťastný, že tě mám, tvůj břicháč Tom.

0: Na vaše přání taky Jelen, Jiří Pavlica s Hradišťanem a Miluju tě. A teď pokračujeme opět z vesela a dáme si legendu skupinu ABBA. Dobrý večer do rádia, prosíme o zahrání písničky od ABBY pro naši babičku Hanku k dnešním narozeninám. Babi, přejeme ti všechno nejlepší, hlavně zdraví a splněná přání. Radek, Lucka, Ráďa, Adélka, Zdeněk a taky zvířátka.
1: Jsme Rádio Blaník. Blaník

Abba a Mamma Mia na Rádiu Blaník na vaše přání. Teď Jakub Smolík a Jen blázen žádný. Milá Martinko, k tvým 55. narozeninám ti přeji všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky do dalších let. Moc ti děkuji za to, co si pro mě doposud udělala a stále děláš. Moc tě miluji, tvůj manžel Láďa posílá písničku.

0: Jen blázen žárlí, zpíval Jakub Smolík na vlnách Rádia Blaník. Krátce před 21. hodinou vás všechny zdravím. No a pojďme nakouknout do té další hodinky, kdy ještě stále budeme plnit vaše písemná přání. Zaspívá Lenka Filipová. Tak jste si přáli Terezu Maškovou, tak splníme. Budu při tobě stát.
1: Budu při tobě stát. Budu při tobě.
0: A nakoukneme do pekla Čertovina. Michalem Davidem. Tak se těšte, dál vám hrajeme hezky česky a na vaše přání.
2: Rádio Blaník, počasí.
0: No a jak to bude vypadat zítra na obloze? Sluníčko má svítit většinou jasno, maximálně polojasno, teploty 25 až 29 na severovýchodě kolem 23 a v 1000 metrech okolo 21 stupňů. V noci a po ránu naměříme 16 až 9 stupňů Celsia.
2: Plasta Suk
3: na rádiu Blaník.
0: Ale vám přeji krásný nedělní večer, teď na vaše přání bohnout Svaz českých bohémů. Dobrý den, prosíme o zahrání písničky pro Janičku Hejdukovou. Janičko, naše nejmilejší z celého srdíčka, ti k tvému svátku přejeme moc a moc zdravíčka, štěstíčka a lásky, ať tě nikdy neopouští tvůj optimismus, životní nadhled a vtip. Za tvoji péči a lásku ti děkují Jiřík, Péťa, Vručka Lucinka, Tom s Klárkou a uštěkaná a rozmazlená Amálka. Tak taky zdravíme samozřejmě, bohnouty posíláme a za minutu a půl už bude 21 hodin.
3: Na rádiu Blaník.
4: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, střínek se stávají zatáčky, toží se si...

0: Tak jsme se tu všichni sešli. Co myslíš o sobě? Svaz českých bohémů a Bohnout na Rádiu Blaník. Hrajeme podle vás a teď nám zaspívá Lenka Filipová.
1: Písničky na přání.
2: Na Rádiu Blaník.
0: A tahle písnička poletí Janě do Trhové Kamenice. Všechno nejlepší k svátku. Hodně štěstí a mnoho dárků přeje Bohouš.

Lenka Filipová, písnička Věnování ve vysílání Blaníku. Spousta věnování dnes, zejména Janíškám k svátku. A pokračujeme se skupinou Činasky. Milý Blaníčku, další rok uplynul jako voda a touto cestou bych chtěla popřát všem Janíškám, včetně mamky z Kralup nad Vltavou, švagrové z Černé nad Orlicí a sestřence na zámku v Újezdě na Demží. A hlavně k mým 56. narozeninám. Poslouchám vás každý den a jsme za vás za všechny moc vděčná. Děkuju moc, vaše věrná posluchačka ze západní Floridy, Pavlína. No tak Pavlínko, všechno nejlepší přejeme samozřejmě, hodně štěstíčka, zdravíčka i vám, ať se daří a zůstaňte nám nadále věrná. Tak, a ještě tu máme jeden vzkaz, milá Pavlínko, až na Floridu, ti celá rodina z Újezda na Demží posílá krásné přání k tvým narozeninám, přejeme ti hodně zdraví, štěstí a aby tě tvůj optimismus, úsměv a krásná nálada, kterou rozdáváš kolem sebe, provázely ještě mnoho dalších let. Myslím na tebe a posíláme velkou pusu.

0: Tolik Čirasky, písnička Kapradí a my pokračujeme stále na vaše přání. Mr. prezident Coco Jumbo, tak tahle písnička poletí pro Janu Čepelovou z Tachova. Všechno nejlepší, maminko, k svátku, pořádně to oslav, máme tě moc rádi. Přeje Anička a Honza.
1: Hleník, rádio.
0: Tak jdeme na to, Coco

Tolik Mr. President Coco Jumbou a my pokračujeme na vaše přání. Tereza Mašková, budu při tobě stát. Milý tatínku, za celou naši rodinu bych ti ráda popřála k tvým 61. narozeninám. Hlavně zdraví, aby tě nikdy neopustilo, i když číslo překročilo 6, jen málo kdo by ti typoval. A to nejen kvůli vzhledu, sluší to čím dál víc, ale hlavně kvůli tvému neutuchajícímu elánu a energii. Jsi pro naši rodinu přístav mezi vlnami, jsi mým učitelem, vzorem a nejlepším tátou. Děkuji ti za vše, co pro mě a pro nás děláš. A navždy budu při tobě stát. A, N, I, M.

si každý vlastní hrou. Ale po každé si přístav mezi vln.

Tereza Mašková zpívala Budu při tobě stát. Tereza Mašková zpívala Budu při tobě stát. Teď mi ráj narozeniny, milý Blaníčku, zahraj pro

0: dostavit, yeah.
1: Mirá je písnička narozeniny na vaše přání, teď Věra Špinarová. Dobrý den, dnes by oslavil 80. narozeniny náš skvělý táta, děda a tchán Miloš Malina ze Sedlčan. Posíláme pozdrav a tvoji nejoblíbenější písničku tam nahoru. S úctou a láskou Miloš a Jiřka s rodinou. A ještě tu máme jeden požadavek, abychom zahráli písničku Janě, děkuje Šárka. Šárko, není za co.
2: Radio.

Věra Špinarová, Jednoho dne se vrátíš. A my jdeme do finále. Máme tady požadavek, abychom zahráli. Pekelný tým posílá peklo hymnu naší poděšené recepční Luci. Posíláme jí pekelné štěstí a ať se jí daří v nadcházející pekelné sezóně. Pavel. A jedna pekelná tedy, Michal David, peklo čertovina. Poslední písničkové přání pro dnešní večer. Tak si to užijte.

0: señoras y señores!
1: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
0: Un, dos, tres!
1: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
0: La Tropical!
1: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
0: Awarashar!
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
5: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
6: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu v Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
7: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
8: A tava!
9: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: www.pragueboats.cz.
10: Už vím.
11: Tak vzhůru na palubu.
12: Už zase nejde internet.
13: Ta Wi-Fi je pomalá.
12: Ne.
1: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
13: Yeso!
14: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
13: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
1: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.

0: Posloucháte Radio Blaník a tohle byla Taylor Swift a vám přeji pěkný nedělní večer. Dneska je neděle 24. května, to znamená, že do Vánoc nám zbývá 7 měsíců. Ovšem paradoxně, dneškem podle křesťanské tradice končí velikonoční doba. Na dnešek totiž připadají letnice, neboli seslání Ducha Svatého. Je to 50. den od Ježíšova zmrtvých vstání, tudíž definitivní tečka za velikonoční dobou. A na Blaníku jedeme dál, za chvíli další hezké české. Třeba Olympika dávno, nebo Helena Vondráčková a Jiří Korn. Každá trampota má svou mes. Za 10 minut bude 22 hodin.
1: Urubiště hlásí vyprodáno.
2: Vy tam ale stále ještě můžete být s námi.
1: Máme pro vás jako dárek poslední vstupenky.
2: Poslouchejte Blaník a získejte je navíc zcela zdarma.
1: Každý všední den.
2: Hvězdy Konopiště na Blaníku.
1: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonašku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
3: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz

0: Skupina Olympik, písnička Dávno. A za minutu už nám odbije 10. večerní. To znamená, že jsou připravené písničky z lásky a dál vám budeme hrát na Blaníku hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Zítřek se opět vydaří na jedničku, čekáme sluníčko, jasno, maximálně polojasno, s teplotami od 25 do 29 stupňů, severovýchod bude chladnější kolem 23, na horách okolo 21 stupňů Celsia. V noci a po ránu naměříme 16 až 9. Toliko počasí a teď už dál, hezky česky a z lásky. Hanna Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotwald zpívají Jinak to nejde a Vlasta Sok vám přeje krásný nedělní večer.
1: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bila byl, CZ.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
8: Máte rádi Blaník, ale občas vám něco unikne?
9: Pojďte si to připomenout na našem webu a sociálních sítích.
8: Navíc tu najdete i to, co se do vysílání nevešlo.
9: Blaník na Facebooku a Instagramu.
8: Je nás tu hodně.
9: A díky vám nás tu bude ještě víc.
8: Děkujeme.

0: počasí. Rádio
1: Momentálně je obloha jasná až polojasná, na Moravě a ve Slezsku je místy zvětšená oblačnost. Nejnižší teploty 16 až 12, na severu a západě až 9 stupňů. Pondělní obloha bude většinou slunečná s nadprůměrnými teplotami. Čekáme jasno, zpočátku i polojasno. Teploměry vyšplhají na letních 25 až 29 stupňů. Tolik o počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky na Rádiu Blaník. Rádio.

0: Hlášky z lásky.
1: Rádio Blaník.
2: Would you dance?

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

0: Rata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl, CZ.
1: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje, buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
3: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Nemáme ani moře, ani velehory.
5: Místo toho však máme něco, co nám závidí celý svět.
6: Zlaté české ručičky. Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
5: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
6: Zlaté české ručičky u nás na Blatníku.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe

0: počasí.
1: Momentálně je obloha jasná až polojasná, na Moravě a ve Slezsku je místy zvětšená oblačnost. Nejnižší teploty 16 až 12, na severu a západě až 9 stupňů. Pondělní obloha bude většinou slunečná s nadprůměrnými teplotami. Čekáme jasno, zpočátku i polojasno. Teploměry vyšplhají na letních 25 až 29 stupňů. Tolik o počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
2: Blaník, Blaník.
0: Rádio Blaník.

Krásný poslech nočního vysílání Rádia Blaník vám od mikrofonu přeje Vlasta Suk. Máme nový den a nový pracovní týden. Je pondělí 25. května roku 2026, kdy svůj svátek slaví Viola. Tak přejeme všechno nejlepší. Kdo má narozeniny? Česká herečka Eliška Balcerová, 77. Máme tady taky českou herečku a dabérku Lucii Juřičkovou, té je 61 let. Český herec Zdeněk

0: Godla slaví 51. narozeniny, 30. český hokejista David Pastrňák. Dále tu máme taky českou zpěvačku Milenu Soukupovou, její 75 let. No a ještě jedna česká zpěvačka dnes slaví taky Gabriela Goldová.
1: Vždycky si říkal, že není Bůh, ale teď vím, že se strašně lhal. Možná si
0: a to konkrétně 54. narozeniny.
1: A tak se modlím, aby k sobě...
0: Tak přejeme všechno nejlepší. No a teď už z Blaníku dál hrajeme hezky česky. Tak si to užívejte. Krásnou noc vám přeji.

0: počasí. Rádio
1: Momentálně je obloha jasná až polojasná, na Moravě a ve Slezsku je místy zvětšená oblačnost. Nejnižší teploty 16 až 12, na severu a západě až 9 stupňů. Pondělní obloha bude většinou slunečná s nadprůměrnými teplotami. Čekáme jasno, zpočátku i polojasno. Teploměry vyšplhají na letních 25 až 29 stupňů. Tolik o počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
0: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
2: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
3: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.

tři města. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svat.

když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastu.

Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku,

0: Baník. Očekávané události. Rádio
1: Baník. Krásný začátek nového týdne. Je pondělí 25. května, svátek slaví Viola a před námi jsou očekávané události. Dnešním dnem končí termín pro podávání přihlášek do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Ve Vylepelé v Praze se bude konat už 14. ročník Fresh Senior Festival. Jeho cílem je inspirovat, motivovat a představit aktivity vhodné pro seniory. Akce startuje v 13:00. Kolínská nemocnice zahájí stavbu pavilonu urgentní medicíny. V 17:00 se bude v Českém Těšíně konat slavnostní otevření hvězdárny a střešní terasy Těšínského divadla. Dnes je také závěrečný den 76. ročníku sjezdu sudeckých Němců, který probíhá v Brně. A pražská Petřínská rozhledna se ve 21:15 rozsvítí modře, a to při příležitosti Mezinárodního dne pohřešovaných dětí a prevence násilí. Tolik očekávané události. Krásný den vám přeje Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.

0: Rádio Blaní.
1: Hezky česky.
2: Chtěl bych říct touto písní, co k tobě cítím a co v tobě mám. Doufám, že to vyzní, jak mám. Že poprvé je mi jasný, že jsem víc šťastný, než jen šťastný. Že s tebou mám víc, než mohl jsem si přát. Ani nevím, co přát si víc, než abys byla šťastná.

0: počasí. Rádio
1: Momentálně je obloha jasná až polojasná, na Moravě a ve Slezsku je místy zvětšená oblačnost. Nejnižší teploty 16 až 12, na severu a západě až 9 stupňů. Pondělní obloha bude většinou slunečná s nadprůměrnými teplotami. Čekáme jasno, zpočátku i polojasno. Teploměry vyšplhají na letních 25 až 29 stupňů. Tolik o počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
0: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
2: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
3: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.